0: nový podcast o fenoménech 90. let. Vypalovačka. Nostalgie přenesená do současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: and Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: víš, s kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Hit Radio City.
2: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
4: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
3: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
4: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

Zlepši si náladu.

0: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 6 hodin, krátké zprávy a David Račák. Strany sněmovní opozice dnes oznámí svůj postup při snaze vyslovit nedůvěru vládě. Zástupci ODS, KDU, ČSL, Starostů, Pirátů a TOP 09 už mají sebraných 50 podpisů potřebných ke svolání hlasování. Očekává se, že dnes odevzdají návrh předsedovi sněmovny Tomiu Okamurovi. Hormuzským průlivem včera proplulo přibližně 60 nákladních plavidel, která převezla největší objem ropy za den od začátku července. Dohromady bylo převezeno asi 22 milionů barelů ropy. Zhruba 40 z těchto plavidel koordinovalo svoji ochranu s americkou armádou. No a čeští kajakáři a kanoisté získali na mistrovství Evropy ve vodním slalomu v Itálii stříbrné medaile v závodech lídek. Krejčí, Prskavec a Novák se v silné disciplíně vrátili na stupně vítězů. Na úspěch navázali Chaloupka, Kratochvíl a Rohan, kteří rovněž předvedli bezchybnou jízdu. Nad jejich síly byli jen Francouzi. A teď se koukneme do našeho regionu.
4: O nadcházejícím prodlouženém víkendu nepojede metro na lince C. Provoz bude přerušený v úseku Pražského povstání Chodov. Důvodem je výměna původních dřevěných pražců za betonové. Ve vyloučeném úseku dopravní podnik zavede náhradní autobusy XC. Omezení potrvá od soboty až do svátečního pondělí do ukončení večerního provozu. Bude většinou jasno, polojasno, po ránu teploty kolem 8 stupňů. Čeká nás proměnlivý den, přechodně zataženo v odpoledních hodinách 16 až 18 stupňů a slabý severozápadní vítr. Z Prahy Lucia Daňková.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně šampionů.
1: Krásné páteční ráno, chvíli po šesté, s vámi Michal a Jasmin, hezké ráno.
2: Krásný ráno a že vy neuhádnete, kde se právě teďka nacházíme.
1: No, dnešní ráno je výjimečné na několika frontách. My vám právě teď vysíláme z jedoucího auta a vlastně i my bychom byli moc rádi, kdybychom věděli, kde jsme. Venku je tma a nevíme vůbec, kam jedeme teďka.
2: Já bych byla moc ráda, kdybyste hlavně Michala v tuhle chvíli viděli, protože on se do toho auta skoro nevejde kvůli svojí výšce a tak jede celou dobu pozadu, takže to je naprosto fantastické.
1: Jako musím říct, že když se jede po rovině, je to v pohodě, v zatáčkách je to trošku horší. Trošku to drnca, ale jinak to je, já si připadám, když jedeme vlakem, člověče, je to teda o dost pohodlnější. Nicméně, proč vysíláme z auta? Protože právě teď někomu z vás vezeme 50 tisíc korun a to v soutěži, kdo pak to zvoní. Už jsme na cestě půl hodiny, to je jediná věc, kterou můžeme prozradit. Kam jedeme, to vám říct nemůžeme.
2: V 7:10 budeme zvonit, tak buďte u toho a buďte s náma u vysílání z auta.
1: Tak pojďme na to, pojďme na muziku, hezké ráno.
0: Hit Radio City.

0: krásné páteční ráno, tohle je snídaní šampionu chvíli po šesté, Michal Jasmin s vámi. A dnešní snídaně připomeneme pro vás, kdo jste se připojil až teď, je něčím výjimečná, protože my vám právě teď vysíláme z jedoucího auta a já nevěřím, Jasmin, že se to opravdu děje.
1: Taky tomu pořád nemůžu uvěřit, je to fantastický pocit a vezeme někomu z vás 50 tisíc korun.
0: 50 tisíc korun, to je soutěž, kdo pak to zvoní. Nicméně musíme taky říct, jak to tady v autě vypadá, kdo tady s náma je, náš šéf Michal Merenda. Míš, ahoj. Taky naše sociální manažerka Alenka, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj. A Míšo, jaká je práce taxikáře vepředu, co?
2: Nemusíte
0: zajízdit. Ne, oni ty taxikáři mají super práci v tom, že dělají sami na sebe, že nemusí nikoho poslouchat. Míšo, prosím tě, pak doprava, jo?
1: Ale jak jsme říkali, vezeme jednomu z vás 50 tisíc korun a mě by zajímalo, co byste s takovou částkou udělali, co bys udělal ty, Míšo?
0: Potřebuju něco na auto. Mm-hmm. Hnedka bych věděl co, ale určitě vy máte spoustu nápadů, co byste s těmahle penězma udělali. A protože za malou chvíli začíná minuta šampionů, tak nám pojďte napsat, jak se jmenujete, odkud jste. A kdybychom vám teďka dali 50 tisíc korun v keši, tak co byste s těma penězma udělali?
1: Číslo k nám 777. 77, tak pojďte na to.
0: A teď další muzika, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Páteční ráno, posloucháte Snídaní šampionů, s vámi Michal a Jasmin. Připomínáme, že vám vysíláme z jedoucího auta, což je naprostá premiéra. Zatím všechno funguje, jsme moc rádi a vy taky fungujete, vy nám píšete spoustu zpráv. Je tady minuta šampionů, ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a taky, co byste udělali s 50 tisíci korunami, kdybychom je čistě teoreticky dovezli právě k vám, kam je teďka vezeme někomu z vás.
1: Těch zpráv přišlo opravdu spoustu, tak pojďme rovnou na to. Jana Praha, já bych okamžitě koupila dovolenou někam do tepla, hlavně pryč.
0: Petr Kladno, neřekl bych to ženě a pak bych měl tak 3 dny na to vymyslet, co s tím.
1: Lucka Brno, vzala by děti k moři a už jim to slibuje prej asi 3 roky.
0: Martin Plzeň, půlku bych dal na spořák a druhou půlku bych rozfofroval.
1: Verča Praha, udělala by si konečně řidičák, její 32 a už to údajně začíná být trapný všude jezdit tramvají.
0: Mm-hmm. Tomáš Liberec, koupil by nový kolo.
1: Monika Beroun, vzala by mamku na wellness.
0: David Praha, šel bych na nákup a nekoukal bych na ceny.
1: Katka Mělník, koupila by si kabelku, po který už rok koukám a neřekla to příteli.
0: Marek Praha, koupil bych zásnubní prsten. Hezký, tady bude svatba.
1: Nikola Praha, já by si pořídila psa a pak potřebovala vyhrát ještě jednou kvůli veterině.
0: Ondra Kolín, koupil bych si PlayStation a zbytek dal přítelkyni.
1: Tereza Příbram, letěla by s holkama někam na prodloužený víkend bez dětí a bez chlapů.
0: A už je možná konec.
1: Už je možná konec.
0: Tak děkujeme za všechny vaše zprávy. Těch zpráv přišlo spoustu. Nicméně jeden z vás, kdo je registrovaný do soutěže, kdo pak to zvoní na webu hitradio.cz, bude dneska přemýšlet, co s těmi 50 tisíci korunami udělá. Vysíláme vám z auta, jsme stále na cestě, je stále tma, stále nevíme, kde jsme, náš řidič nám to neřekl. Takže v 7:10 budeme zvonit možná právě u vás. Hezké ráno.
2: Snídaně šampionů. Michal Kneip, Jasmin Grinerová. Hitradio.

0: Hit Radio, tohle je snídaně šampionů, chvíli po čtvrt na sedm, přejeme hezké ráno, zdravíme vás z cest, ona za malou chvíli nás čeká aktuální doprava, ale vlastně říkám si, že když jsme teďka my na cestě, tak můžeme říct, jak to na těch silnicích vypadá. Nesněží, neprší tady, kde jsme, provoz takový střední tady, kde jsme, takže to je doprava od nás.
1: Už se rozednívá, takže konečně je hezky vidět, i my tady v autě na sebe vidíme konečně trošku líp, nicméně Míšo, já jsem se tě chtěla zeptat a i Míši našeho šéfise, jestli by šlo, já vím, že jsme teprve jako vyjeli, ale...
0: Nechceš šurat, že?
1: No, chci.
0: Aha, hele, takhle, já mám vypozorovaný, možná to máte podobně vy chlapi, že když vám žena řekne, že potřebuje na malou, takže má dojezd ještě 57 kilometrů, jo, takže Jasmin až na místě. Tak jak to vypadá aktuálně na cestách, řekneme za chvíli, bude doprava, no a samozřejmě po dopravě se můžete těšit na další skvělý hity. Hezké ráno z auta.
2: Hit Radio City. Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.

0: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
0: Lelosy, too comfortable to take off.
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Na Pražském okruhu na kilometru 11 na Radotínském mostě došlo k nehodě. Srazilo se tam nákladní auto s dodávkou. Zdržení je teď ve směru na letiště. Na místě probíhá vyšetřování a projíždí se pouze levým jízdním pruhem. Kolona už má přes 1 kilometr.
6: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio City.

0: Huntrix Golden, tohle je páteční snídaní šampionů, krásné ráno, stále vám vysíláme z auta, stále jedeme, jsme tady my, Michal a Jasmin.
1: Já se zeptám našeho šéfa a taky řidiče, stíháme, jedeme na čas?
2: Jedeme na čas.
1: Tak to můžeme zastavit na to čurání,
0: ale
1: ne?
0: Ale ne, prosím tě, ale Míšo, říď jako říď a ne říď jako říď. Tak pojďme na ranní update s Davidem Račákem.
3: Ranní update.
4: Je 6:30, hezké ráno, při letošním letním sčítání v rámci akce Motýlí půlhodinka zaznamenali lidé méně motýlů než při sčítání v předchozích letech. Počet zaznamenaných druhů přitom zůstal přibližně stejný. Jarní sčítání podobný rozdíl proti minulým rokům neukázalo. Lidé si dnes odpoledne mohou prohlédnout za 3 miliardy zrekonstruovaný průmyslový palác na pražském výstavišti. Prohlídek se mohou zúčastnit pouze ti, kdo si zakoupili vstupenku v předprodeji. Zájem o ně byl velký, vyprodané byly asi za 2 hodiny. No a gólman Marek Kalina kvůli úplatkářství a ovlivňování zápasů dostal od etické komise fotbalové asociace České republiky rekordní trest, zákaz činnosti na 20 let a pokutu 500 000. Komise o tom informovala ve svém komuniké. No, brankář už si asi nezachytá.
0: Já doufám, že ty peníze, které teďka vezeme, nebudou brát naši posluchači jako úplatek vlastně teda, jako v tomhle případě. 50 000 korun vezeme někomu z vás, někomu, kdo máte registraci do soutěže, kdo pak to zvoní na webu hitradio.cz. Jsme na cestě a už se rozednívá a vlastně si říkám, že dost možná nás někdo ladí tady z těch okolí řidičů, ale vůbec neví, že tady jedeme v tom velkém černém autě, že to jsme právě my.
1: Tak 7:10 zvoníme.
0: Tak hezké ráno, tady jsou Vodopády.

0: s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Krásné páteční ráno, posloucháte Snídaní šampionů, dneska naprosto unikátní záležitost, vysíláme vám z jedoucího auta, jak bylo řečeno, vezeme vám 50 000 korun v soutěži, kdo pak to zvoní, už v 7 hodin a 10 minut zazvoníme u někoho z vás a předáme vám 50 000, v případě, že dorazíte do jedné minuty, nicméně, jak to vypadá tady u nás v autě, jsem tady já, je tady Jasmin, je tady náš šéf, je tady naše sociální manažerka a Jasmin tady pořád něco loví, prosím tě, co tady lovíš?
2: No šéf řídí jako drak a vždycky, když je nějaká zatáčka, tak já tady něco ztratím. A aktuálně jsem ztratila mobil, který mi někam zapadl a ráda bych ho našla. Lítají tady propisky, všechno tady lítá.
1: Je teda pravda, asi se v tom poznáte vy všichni, komu někdy něco spadlo mezi sedačku a středový tunel. Je to taková černá díra, že jakmile tahle díra něco schvátí, tak už nenavrátí. Jo? Takže Jasmin, myslím si, že si právě přišla o mobilní telefon.
2: No, doufejme, že ne, každopádně na vás se v 70 strašně moc těšíme.
1: Tak už za necelou půl hodinku zvoníme, za malou chvíli taky aktuální doprava, ať víte, jak to v pátek ráno frčí a samozřejmě další muzika. Tak hezké ráno, šampioni.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
5: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Hit Radio.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Omezení provozu čeká v Praze na Strakonickém. Ve směru od centra v úrovni Malé Chuchle jsou dočasně zúžené jízdní pruhy. No a dál opatrně na Pražském okruhu, kilometr 11 směr letiště. Tam se pořád ještě řeší nehoda dvou vozidel.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: je páteční Hit Radio, snídaně šampionů, 6.52, krásné ráno. Tady se děje naprosto unikátní věc, vysíláme vám z jedoucího auta. On the road again. Protože je tady grand finále soutěže o 50 tisíc korun a už za necelých 20 minut jeden z vás bude mít pátek bohatší o 50 tisíc. My teda teďka nejedeme, protože Jasmin si musela odskočit, tak stojíme, ale už se vrací. Jasmino, držím ti flek. Už se vrací. Jaký to bylo?
1: No, děkuji za ptání, takový normální.
0: Jinak vy, kdo jste teďka na cestách, tak vidíte, jak se krásně rozednívá. Já z toho mám normálně pocit, jako když se jede do Chorvatska, jedeš teďka celou tu noc, hlavně teda řidiči mi dají zapravdu, jo, a teďka už jako ti padají oči třeba ve tři ráno, najednou se rozednívá a už si říkáš, moře, už tam budu, moře, to je přesně ten vibe teďka, co se tady děje, tak takhle to u nás vypadá.
1: A už tam budeme i my opravdu, akorát tady jako řešíme, co se stane, kdyby nám těch 70 nikdo neotevřel, tak si říkám, že teď to můžeme obět ještě někam jinam případně.

Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz

0: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: It's me, Rita Ora.
2: I'm Macklemore.
1: I'm Dua Lipa.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio.
4: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. Vodu z vodojemu odolena voda není možné používat k pití. Čtvrteční odběry ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Vodojem zásobuje vodou Hoštice, Husinec, Klíčany, Klecany, Máslovice.

0: Odolenu vodu, Postřižín, Řeš, Sedlec, Větrušice, Vodochody a Zdiby. Jde o oblast s více než 20 tisíci obyvateli. Italská vláda schválila dekret, kterým ve třídách omezuje počet žáků s nedostatečnou znalostí italštiny. Takových bude moct být ve třídě nejvýše 30%. Dekret také zakazuje ve školách nošení šátků zakrývajících obličej. Opatření se vztahuje i na žáky z jiných zemí Evropské unie. No a české tenistky dnes zabojují o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále se v Šenčenu utkají se Španělskem. Vedle wimbledonské vítězky Lindy Noskové by mohla do dvou hry tentokrát nastoupit i finalistka londýnského Grand Slamu Karolína Muchová. A teď se podíváme do našeho regionu.
1: Pondělní festival Poznej Vltavu představí Vltavu jako řeku, která Prahu propojuje nejen geograficky, ale také kulturně nebo společensky. Probíhat bude od Podbaby až ke Žlutým lázním a novému Dvoreckému mostu. Čekají nás komentované prohlídky, workshopy nebo sportovní aktivity a také možnost nahlédnout do běžně nepřístupných míst a technických objektů spojených s Vltavou. Většinou polojasné ráno, teploty kolem 8 stupňů, v průběhu dne přechodně zatažená obloha, na večer opět ubývání mraků. 16 až 18 stupňů maxima. Z Prahy Lucia Daňková.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Krásné ranko.
4: Krásný pátek všem.
2: Snídaně šampionů.
3: Je chvíli po 7 hodině, Michal a Jasmin s vámi, přejeme hezké ráno, no a za malou chvíli to vypukne, blíží se grand finále.
4: V 7.10 budeme zvonit a dovezeme jednomu z vás 50 tisíc korun, tak kdo jste registrovaný, připravte se prosím vás.
3: No a pro vás, kdo jste nás naladil až teď, připomínáme, že vám vysíláme dnes z cest, celá snídaně šampionů je vysílána z auta. My už jsme na místě, my už jsme někde v České republice na místě a čekáme, až v 7 hodin 10 minut u nás v éteru zazvoní zvonek a vy se půjdete podívat ven, jestli náhodou stojíme před vaším domem, protože pro vás máme 50 tisíc korun. Tak zůstaňte u rádia.
2: Hit Radio City.

0: to zvoní z Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 tisíc, ještě než vyrazíš do práce.
1: Posloucháte páteční Hitrádio, tohle je snídaně šampionů a my jsme někde v České republice proto, abychom někomu z vás, kdo jste registrovaní na webu Hitrádio.cz do soutěže Kdo pak to zvoní, předali 50 tisíc korun. Protože je přesně 70, nebudeme to protahovat, jdeme zvonit právě teď. Startuje minuta a vy všichni, kdo jste registrovaní do soutěže, se běžte podívat ven, jestli tam náhodou nestojíme my dva, já a Jasmin, a někdo nám otevírá. Vy budete Šárka! A obrovský pes tady je, pane bože! Pane bože! Tak to bylo rychlejší, než jsme čekali. 50 tisíc korun. Šárko, jestli můžete jít potom sem k nám, já nemám tak dlouhý kabel. Šárko, dobré ráno. Dobré ráno, Michal Knejp, těší mě. Vy jste na nás normálně číhala 50 tisíc korun. Ještě jste na nás nepustila toho psa?
2: Já, to je to štěně.
1: To je štěňátko, je vyšší než Jasmin.
2: Rok a půl, puberťák. Vy jste nám měli takovou radost.
1: Emoce, jsou tam emoce, klidně to puste.
2: Velký.
1: 50 tisíc korun, paní Šárka. Tak moc gratulujeme. Řekněte nám, jak dlouho jste registrovaná do soutěže? Týden a vyšlo to.
2: No, vyšlo. Já tomu nevěřila.
1: No a my jsme tady už asi 10-15 minut, vy jste viděla, že tady jsme?
2: Já jsem vám vykonala, když jsem pouštěla psa a stála jsem, viděla, to jsem nějaký šedivý auto, ale to jste nebyli.
1: No my jsme schválně nepopsaný.
3: Tak to jste. Jsme si mysleli, že budete vy.
1: No. Tak paní Šárko, pojďte se podívat tam na kameru. Paní Šárka je vítězka naší soutěže. Dopak to zvoní, spočítejte to, já nevím, jestli Jasmin 5 000 neubrala.
2: 10 × 5.
1: 50 tisíc korun, tak moc gratulujeme. A vám všem, kdo jste nás poslouchali, tak, nebo kdo jste se zapojili do soutěže, tak moc děkujeme.
4: My budeme rádi, když s náma Šárka ještě zůstane do dalšího vstupu. Jo, ještě probereme něco.
1: My domluvíme ten víkend společně, jo? Může být?
2: Jo, klidně.
1: Na kávičku půjdeme, no tak jo. Tak přepojeme zpátky do studia, za malou chvíli se ještě uslyšíme a Šárko ještě jednou moc gratulujeme.

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Posloucháte páteční snídaní šampionů, krásné ráno. My jsme za vámi dneska vyrazili do terénu. Jsme v Nymburce, teď už to můžeme říct, takže přejeme krásné ráno z Nymburka. A proč tady jsme? Pro vás, kdo jste si nás naladil až teď, tak už tady máme naši výherkyni 50 000 korun v soutěži. Kdo pak to zvoní? A je to paní Šárka. Paní Šárko, ještě jednou krásné ráno.
2: Krásné ráno všem.
1: Jaký jsou pocity? Vy už jste říkala, že jste to trošku už rozdejchala, ale já na vás vidím, že vždycky, když si jako vzpomenete, že opravdu máte 50 000 jako v kapse takhle při pátečku, takže vždycky přijde takový to, je to není možný.
2: Jo, je to úplný velký wow, já tomu nevěřím, já jsem nikdy nic fakt nevyhrála.
3: No vy jste tady mezi řečí mimo vstup říkala, že vás ani nenapadlo se přihlásit původně, tak
2: původně
3: jak,
2: ne.
3: Jak to vzniklo nakonec?
2: No, jsme takhle večer koukali na telku a jsem si vzpomněla, že tady probíhá nějaká soutěž na rádiu a říkám si, tak já se na to kouknu a koukla jsem na webovky a udělala jsem to.
3: Kdybyste si měla pořídit za ty penízky krásný, za těch 50 000 korun, nějaký tři věci, s tím, že jedna by mohla být nějaká praktická, druhá třeba pro vás přímo a třetí pro rodinu, tak co by to bylo?
2: Ty brďo, tak praktická Krav Maga, teď budu platit Krav Magu pro malýho, pro sebe. Já nic nepotřebuji lidi, já mám úplně všechno, já jsem spokojená. Yeah. A jelikož máme starého veterána, tak by to šlo asi na veterána. Mm-hmm.
1: Takhle ono to přijde, ty nápady, co si za to koupit určitě během dopoledne. Mm. Zeptám se, jedete do práce ještě, anebo na to dneska už je
2: tak? No víte, jako mohla bych zavolat, že tam dneska nepřijdu.
1: Protože ale vemte si, že jo, dneska, když si vezmete volno, tak sobota, neděle, pondělí, státní svátek. Ježišmarja, z 50, ta co
2: Úžasný. Jako popřemýšlím o tom, zkusím to do práce zavolat, co mi na to řeknou, ale asi je v tom nenechám.
1: A možná nás v práci poslouchají, tak jestli nás posloucháte u Šárky v práci, protože nás všichni máte v práci Šárku, dneska
2: nepřijde.
1: Dneska ani možná v úterý pak, už to
3: tak ještě jednou moc gratulujeme, bylo to krásný.
2: Bylo to nádherný, to je úplně úžasný, já vám moc děkuju, jste zlatí, děkuju.
1: Nemáte zač, tak jsme rádi, že peníze byly předány, my vracíme slovo zpátky do studia a my teďka vlastně, my jsme vysílali celou cestu sem z auta a my teďka celou cestu budeme vysílat zase po cestě zpátky až do 9. Tak děkujeme, že posloucháte a snídaní šampionu vám přeje krásné páteční ráno.
0: Hit Radio City, začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia CZ.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Ranní provoz v Praze nám stále znepříjemňuje nehoda na Pražském okruhu. Stala se na kilometru 11 ve směru na letiště za sjezdem na Zbraslav. Srazilo se tam osobní auto s nákladním a blokují levý jízdní pruh. Počítejte se zdržením v koloně.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz
0: Hit Radio City.

0: Posloucháte Snídaní šampionů, krásné páteční ráno. Dneska lehce netradiční, vysíláme vám už opět z jedoucího vozu, protože jsme v Nymburce. Projíždíme Nymburkem a do Nymburku jsme totiž vezli paní Žárce 50 tisíc korun. V soutěži, kdo pak to zvoní?
1: Penízky už jsou předány, jak jste mohli před chvílí slyšet, a nám teda přišla spousta zpráv s gratulacemi právě Šárce, naší výherkyni, která vyhrála 50 tisíc korun. Třeba Karolína z Pardubic píše, že měla husinu a posílá velký gratulace. Tomáš Sklatov taky napsal, prej tiše závidí, a ještě tu máme třeba zprávu od Petry. I když jsem měla registraci a doufala, že zazvoníte u mě, tak to paní moc přeju. A to je od vás strašně hezký.
0: Hezký. Tak my ještě jednou gratulujeme paní Šárce. Za malou chvíli budete soutěžit vy všichni, kdo jste u rády, a bude tady rychlá pětka, nejdřív ale ranní update s Davidem Račákem. Pojďme na to.
2: Ranní update.
3: Je 7:30, hezké ráno. Afričtí sloni využívají desítky různých léčivých rostlin k léčbě sebe samotných i dalších členů svých stád, když onemocní. K tomuto závěru dospěla studie vědců v Keni. Sloni už dlouho vědce fascinují svým chováním. No a tady je třeba dávat pozor, aby veterináři nepřišli o kšeft. Nový iPhone 18 Pro má být výkonnější než jeho předchůdci, jenže při dlouhé zátěži se pořádně zahřívá. Výrobce proto výrazně zvětšili jeho chladící systém a při jednom testu se ukázalo, že když telefon dostane opravdu zabrat, pomůže mu lednice. Takže pokud si pořídíte nový iPhone, počítejte i s místem v ledničce. A to je nevídaný skandál. Čínští stolní tenisté poprvé od roku 1994 nezískali na asijských hrách zlato v soutěži družstev. Ve finále je porazili 3-2 domácí Japonci, kteří soutěž ovládli po 60 letech.
0: Tohle je Hit Radio, snídaně šampionů, zdravíme vás z vozu, právě projíždíme Nymburkem, jsme v Nymburku nebo v Nymburce? No, to je dobrá otázka.
1: V Nymburce,
0: jsme v Nymburce, jedeme tady takovým velkým šedým autem, tak dost možná, někdo, kdo tady jedete okolo nás a posloucháte Hit Radio, tak vlastně nás slyšíte a jsme k sobě úplně kousek.
1: Za chviličku si dáme rychlou pětku, tento týden hrajete o vouchery do e-shopu Under Armour v hodnotě 6000 korun na celý sortiment e-shopu, tak pokud chcete soutěžit, tak pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Mine na Hitrádiu, posloucháte Snídaní šampionů, která vám celé ráno od 6 do 9 vysílá z auta. Krásné ráno a je tady Rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
2: Pozor, tento týden naposledy hrajete o 6000 korun na Under Armour, kde si můžete vybrat cokoliv z jejich e-shopu.
0: No a parádní výhru máme díky Vojenské zdravotní pojišťovně, která má navíc svůj benefit klub, kde získáváte slevy na sportovní vybavení, oblečení, kosmetiku nebo třeba dentální hygienu. A nás by tady se Smin zajímalo, kdo je s námi ve vysílání. Hezké ráno.
3: Ahoj, ahoj, tady Tomáš.
0: Ahoj, ahoj Tome, odkud jsi?
3: Friedrichmístek,
0: tak to je daleko. My jsme teďka v Nymburku, v Nymburce.
3: No, tak a jak tam máte počasí?
0: Ale počasí, je tady krásné sluníčko, jako u vás ve Frýdku, co?
3: No, tady vůbec, tady je to pod mrakem a teď přestává pršet, no, takže snad to bude lepší.
0: My se budeme snažit to krásné počasí tam k vám na Doslezka natlačit, jo? Domluveno?
3: Jo, dobře, domluveno. Dobře. Děkuji.
0: Tomáši, tak pojďme na to, pět otázek, vyměníme za výhru 6000 voucher na nákup do Under Armour. Tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Který měsíc je třetí v roce?
3: Březen.
2: Ano.
0: Je to tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, kolik hodin mají dohromady 2 dny?
3: 48.
2: Je to tak.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Tome, co je větší? Litr nebo decilitr?
3: No, litr je větší.
0: Jasné.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Tome, čím u lidí měříme teplotu? Jak se tomu říká?
3: Ještě jednou, nerozuměl jsem.
0: Čím u lidí měříme teplotu?
3: No, teploměrem.
0: Ano.
2: Ano. Počkej, ještě.
3: Ale říkal, jestli to bude nějaký chyták nebo něco, jestli jsem dobře rozuměl.
0: Tome, rozuměl krásně, měla být ještě 5. otázka dodatková, tak mimo soutěž, jo? Vysíláme právě ze studia nebo z auta?
3: No, z auta.
0: Jasné, tak Tome, vyhráváš voucher v hodnotě 6000 korun na nákup do Under Armour, to od Vojenské zdravotní pojišťovny.
3: Děkuju. Super.
2: Mnohokrát gratulujem.
0: Tak zdravíme do Frýdku, posíláme tam hezké počasí, je tam máte taky pěkně a zase někde ozvi, Tome, měj se hezky, ahoj.
3: Dobře,
0: ahoj.
3: Děkuju moc krát, ať se vám daří šťastnou cestu, ahoj.
0: Děkujeme, ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídaní šampionů na Hit Rádiu.
4: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: Hit Radio City.

0: říct, že mě osobně to strašně baví, tady to vysílání z auta. Posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů, ta vám od 6 do 9 vysílá teď opět z jedoucího auta. My se vracíme z Nymburka, jedeme zpátky do hlavního města a musíme říct, že provoz začíná trochu houstnout. Nicméně, jak to vypadá tady v autě? Je tady Jasmin, je tady náš šéf Míša. Michale, dobré ráno.
1: Ahoj.
0: A taky naše sociální manažerka Ála. Ahoj. Ahoj, to jenom abyste věděli, jak to tady vypadá. A já jedinej jedu pozadu. Já mám otočenou sedačku tady v tom multivanu směrem pozadu, takže já si připadám jak ve vlaku, dělá se mi trochu blbě na kruháčích, ale jinak dobrý teda.
2: A já jsem si myslela, že to budeš zvládat mnohem hůř, že se opravdu stane nějaká jako špatná věc cestou, ale vypadáš v pohodě, bílej úplně nejsi.
0: Jako zatím se nic nestalo, třeba bychom mohli píchnout, že by to bylo ještě jako o to víc zrušilo. Tak jak to vypadá na cestách u vás, kdo nás sladíte v autech, řekneme za chvíli, bude doprava, no a samozřejmě těšit se můžete i na další skvělý hity. Tak hezké ráno z cest.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí. Hit Radio. Hit Radio. Everybody get up.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na nehodu v Libni, došlo k ní v Zenklově ulici, kde se srazilo osobní auto s motorkou. Už jsou tam i záchranáři. No a dál opatrně na Pražském okruhu, kde se na kilometru 11 řeší nehoda. Zdržení v koloně je kolem 10-15 minut.
3: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.koopilot.cz.
4: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je páteční snídaní šampionů, lehce netradiční, stále vám vysíláme z auta, krásné ráno. Aktuálně jsme na Hradecké dálnici na D11 ve směru na Prahu, 21. kilometr. Provoz docela v pohodě. No a nás by zajímalo, my jsme se tady se Smin dali do debaty, co tak jako posloucháme v autě, když někam jedeme, tak co máme jako za písničky, tak samozřejmě Hit Radio.
1: Jasně, tak my jsme teďka úplně v pohodě, my tady rádio máme zapnutý, takže playlisty řešit nemusíme.
0: No možná se ptáte, co tady za rádio posloucháme my, no tak náš šéf to tady přepíná a říkám si, Kozub dneska není v práci, nebo jak to je teda?
1: No nicméně, co se týká těch playlistů, tak kdo to u vás doma řeší, když jste třeba s partnerem nebo s celou rodinou nebo s kamarádama někde na výletě, tak kdo vlastně?
0: Já si myslím, že to řeší ten, kdo má v ruce volant, protože asi mi dáte za pravdu, nejhorší jsou takový ty překlikávači, přepínači, jo, že si řekne, no už mě to nebaví po 10 vteřinách, dám tam něco dalšího a to si myslím, že budeš přesně ty, Jasmin.
1: Je to přesně tak.
0: Je to přesně. A ty jsi tady dneska vzala sebou ukulele?
1: No, já si myslím, že občas není od věci si jen tak jako zaspívat v tom autě. A mě by napadlo, jako umíš třeba cizí zeď? One Man Show?
0: Cizí zeď? Tak zkusíme to. Zkusíme to.
1: Zaspíváš si to se mnou?
0: Zkusíme to.
1: No tak jo. Tak já vytahuju ukulele. Snad to bude slyšet. Tak jo. Rádím píšem
0: na cizí zeď.
1: Počkejte, naladíme to.
2: Rádím píšem na cizí zeď. A další jed plodí další jed. A to, že každý může mít svůj hlas, neznamená, že musí soudit nás. Rádi píšem na cizí zeď. A další jed plodí další jed. A to, že každý může mít svůj hlas, neznamená, že musí soudit nás.
0: Já bych to nechal asi možná na absolutních profesionálech, tak pojďme si dát cizí zeď Fetru Hit Radio a my vás zdravíme z cest. Dneska
1: tady je ta otočka brutální.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Věda.

značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90.

0: až do 29. září. Kaufland.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. Neoprávněné podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude asi trestné. Sněmovna podpořila v úvodním kole novelu, která řeší přidání omamné látky do nápoje, tedy takzvaný drink spiking. Jde ale také o přimíchání omamné látky do jídla nebo o její injekční podání. Francie by se mohla stát terčem pokusu o útok s pomocí dronů naloženého výbušninami. Takovému útoku čelilo letiště v německém Lipsku, řekl to prezident Emmanuel Macron. Francie zatím žádné útoky tohoto typu nezažila. No a tenistka Linda Nosková vnímá páteční semifinále poháru Billie Jean Kingové proti Španělsku jako odvetu za loňskou porážku ve skupinové fázi kvalifikace. Šestá hráčka světa a letošní wimbledonská šampionka by měla v týmu kapitánky Barbory Strýcové opět plnit roli jedničky. A ještě navštívíme náš region.
3: O nadcházejícím prodlouženém víkendu nepojede metro na lince C. Provoz bude přerušený v úseku Pražského povstání Chodov. Důvodem je výměna původních dřevěných pražců za betonové. Ve vyloučeném úseku dopravní podnik zavede náhradní autobusy XC. Omezení potrvá od soboty až do svátečního pondělí do ukončení večerního provozu. Bude většinou jasno, polojasno, po ránu teploty kolem 8 stupňů. Čeká nás proměnlivý den, přechodně zataženo v odpoledních hodinách 16 až 18 stupňů a slabý severozápadní vítr. Z Prahy Lucia Daňková.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Dobré ráno, šampione.
1: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
5: Jsme tady pro tebe.
1: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
6: Hezké ránko.
4: Krásný ráno z auta.
7: Snídaně šampionů.
6: Vy, kdo jste nás začali ladit až teď, tak si říkáte, z jakýho auta. Ano, my vám celé ráno vysíláme z cest. Byli jsme za naší výherkyní a v finále soutěže Kdo pak to zvoní za paní Šárkou v Nymburce. Ta od nás získala 50 000 korun a teď se vracíme zpátky k nám do studia.
4: Teď jsme zrovna teda zastavili na benzínce, tak možná my si konečně zbytek posádky můžeme dojít na ten slibovaný záchod. Děkujeme.
6: No a my vám posíláme další skvělý hity. Tak pojďme na muziku, chvíli po 8. Snídaně šampionů s vámi.
1: Hit rády.

0: Fajn Hit Radio, páteční snídaně šampionů, lehce netradiční, stále vám vysíláme z jedoucího vozu a přejeme vám krásné ráno. S vámi Michal a Jasmin a my se tady bavíme o seriálech lomeno pořadech, protože nevím, jestli jste to zaregistrovali, včera vyšel nový díl Paul Reicha.
1: Ano, šéfe.
0: Včera vyšel nový díl Ano, šéfe, přesně tak. A mě tak zajímalo a říkal jsem si, kolik vlastně šéfovi je. A byl jsem teda velice překvapený, protože já jsem mu typoval nějakých tak 50, 55.
1: No tak počkej, tak to si, já si myslím, že mu je třeba 59.
0: Bude slavit 70. Bude slavit 70. A já si říkám, že bych si hrozně moc přál. Za prvý, abych se toho věku dožil, já. A za druhý, abych vypadal takhle stylově jako pan Paul Reich.
1: No počkej, mně přijde Zdeněček, že je jako hodně pěkný, že vlastně zraje jako víno. A to mě štvete vy chlapi, jo. Vy opravdu to takhle máte, že vypadáte s tím věkem čím dál tím líp. A já taky miluju Ano, šéfe, ten včerejší díl jsem teda ještě neviděla, ale musím to dokoukat. Právě kvůli Zdeňkovi, on i vypadá fakt strašně dobře, má strašně dobrý styl, jakože bratelný, hratelný, jak to
0: říká. Já si myslím, že vypadá dobře, protože samozřejmě asi jí jenom kvalitní jídlo, kvalitní suroviny, ale občas si říkám, jestli se nebojí, že když jede někam do nějakého podniku a navaří mu tam, že mu to, aby mu to třeba 10 let nepřidalo, jo, podle toho, co mu donesou na stůl. Posloucháte Hit Radio, snídaní šampionů, pojďme na další muziku a my vás stále zdravíme auta a samozřejmě za auta a i vás ostatní řidiče, kdo tady s náma možná okolo nás teďka právě jedete, tak pojďme na hity.

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 tisíc, ještě než vyrazíš do práce.
1: No, stále přijeme krásné ráno z Hitrádia a hlavně taky z auta. Dnešní snídaně šampionu je snídaně na cestách a my jsme dneska v 7 hodin a 10 minut zakončili soutěž Kdo pak to zvoní. Rozdali jsme vám 50 tisíc korun. Vyhrála i paní Šárka z Nymburka. A teď je otázka, co s těma penězma Šárka udělá?
2: A hlavně kam se je potom zašije, protože my Češi jsme strašní skrblíci a schovávači peněz. Klasika je nějaká matrace, že jo? Nebo kam se lidi schovávají peníze pořádně?
1: No tak, kdybych nějaký peníze měl, tak bych se schoval do šuplíku, jo? Tam bych asi bych se je dal do šuplete, co ty?
2: A nebo roličky od toaleťáku pro někdo dělá, což je teda hustý. To já bych třeba omylem vyhodila, co potom?
1: A do matrací se to neschovává, ne?
2: Tak jo.
1: Myslíš?
2: Jo.
1: A co vy schováváte nebo neschováváte? Tak schválně, představte si, že vám domezuje 50 tisíc korun, tak kam byste ty peníze schovali? A teďka lidi si říkají, no tak to by padlo hnedka tady na tohle.
2: Na tankování,
1: jen to hvízne. Tak nám klidně dejte vidět, napište nám, budeme se těšit na vaše zprávy, no a vy se můžete těšit za malou chvíli na aktuální dopravu a taky samozřejmě další skvělý hity. Tak hezké ráno z cest.
0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když se probudíte do mlhavého rána a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hitrádio. Zlepši si náladu.
3: Za 1 kilogram, květák 1 kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90 a cukr krystal 1 kilogram za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším, mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Zdržení je teď tradičně na všech příjezdovkách do naší metropole. Na dálnici D5 se to štosuje už od 5. kilometru až po sjezd na Pražský okruh. No a opatrně taky v Libni, kde se došetřuje nehoda osobáku s motorkou a teď blokuje Zenklovu ulici.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz
2: Hit Radio City.

0: Ranní update.
1: Je 8:30, hezké ráno, rozhledny patří dlouhodobě mezi nejatraktivnější turistické cíle v České republice. Přestože rozhlednový boom v poslední době trochu opadl, v celosvětovém měřítku se Česko může řadit mezi rozhlednové velmoci. Aktuálně se uvádí, že je u nás téměř 500 rozhleden a vyhlídkových věží. Možná se blíží konec nadvlády hamburgerům. Řetězec s rychlým občerstvením McDonald's vsadil kvůli mladým na kuřecí. Chce tak vyhovět rostoucí oblibě tohoto masa mladé generaci Z, která se stává důležitou zákaznickou skupinou. Roli hraje i zdražování hovězího. No a kandidátem na nejhoršího hlídacího psa na světě je zlatý retriever Nash ze San Diego. Když zloděj vstoupil do domu, Nash ho přivítal smíčkem v puse a vrtěním ocasu. Krátce na to dorazila policie a lupiče zatkla. Při prohlídce domu si Nash chtěl hrát i s policisty. Vtipné video koluje po internetu.

0: Tohle je Rozalin Snap a tohle je páteční snídaně šampionů na Hit Radio. Stále se vám hlásíme z cest. Stále jsme na cestách, celé ráno vám vysíláme z auta. A my tady mezi vstupama samozřejmě věnujeme přípravy, ale taky se občas potřebujeme tak trochu zabavit a tak vzpomínáme na oblíbené hry, které se dají hrát během cestování v autě, takže tady proběh slovní fotbal.
1: Tichá pošta, hráli jsme tady prší, dokonce na ukulele jsme hráli.
0: Jasmin má ráda tichou poštu, když já jsem potichu, to má nejradši. Co se ještě dá hrát takhle na cestách, když třeba k moři nebo kamkoliv?
1: Já nevím, jak se to jmenuje, ale viděla jsem to na TikToku a Instagramu, že vlastně dostaneš první a poslední písmeno nějakého slova a ty musíš vymyslet slovo z těch písmen, co z toho startovního a posledního.
0: Chápeme. Kdo nám dá první a poslední písmeno? Náš šéf Michal.
1: Tak dej první a poslední.
2: Tak první písmeno bude H a poslední písmeno O.
1: Já to postartuju na tři... No tak...
0: Tři, dva, jedna, teď. Tak já nevím, ty víš? Napadá ti něco?
1: No.
0: Mě napadlo Hit Radio, ale nechtěl jsem ti to vzít, že jo? A nebo třeba... Takže první H a poslední O, jo? Takže H...
1: No tak to si můžete taky zahrát v autě.
0: Super plán. Tak další plán pro vás jsou další hity za malou chvíli a my vám přejeme z auta, z cesty krásné páteční ráno, šampioni.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
6: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
3: Hit Radio.

0: pak to zvoní z Hitrádien. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Posloucháte Hitrádio, páteční snídaní šampionů, to nám dělá velkou radost. A velkou radost jsme dneska vezli do Nymburka. Bylo tady velké grand finále soutěže, kdo pak to zvoní. A paní Šárka si vyhrála 50 000. Takhle v pátek po ránu, paráda.
2: My jsme s váma celý měsíc soutěžili, každý den v 7:10 jsme zvonili a vy jste vždycky doufali, že to bude u vás doma. A někdo to štěstí měl?
1: Spousta z vás si ze 100 000 koláče ukrojila nějakou část. Paní Šárka dneska, jak bylo řečeno, 50 000 korun. No a myslím si, že můžeme se vrátit k tomu, jak to vlastně teda v těch 7 hodin a 10 minut znělo. Pojďme na to. 7:10, nebudeme to protahovat, jdeme zvonit právě teď. Startuje minuta a vy všichni, kdo jste registrovaní do soutěže, se běžte podívat ven, jestli tam náhodou nestojíme my dva, já a Jasmin, a někdo nám otevírá. Vy budete Šárka! A obrovský pes tady je, pane bože, pane bože! Šárko, jestli můžete jít potom sem k nám, já nemám tak dlouhý kabel. Šárko, dobré ráno. Dobré ráno, Michal Knejp, těší mě. Vy jste na nás normálně číhala 50 000 korun, ještě jste na nás nepustila toho psa.
3: Já to nevím, ty to štěně.
1: To je štěňátko, když je vyšší než Jasmin.
3: Jste nám nějakou radu?
1: 50 000 korun, paní Šárka. Paní Šárka je vítězka naší soutěže. Dopak to zvoní, spočítejte to, já nevím, jestli Jasmin 5 000 neubrala. 10x5. 50 000 korun, tak moc gratulujeme. Moc gratulujeme, my hlavně taky děkujeme vám všem, kdo jste se do soutěže, kdo pak to zvoní, zapojil, protože vás byly stovky, tisíce, jenom pár z vás mělo to štěstí, nicméně dost možná pro vás určitě v budoucnu něco nachystáme. Tak děkujeme, posíláme další muziku a pak, protože už bude 9, tak se spolu rozloučíme. Tak hezké ráno z Hitrádia a hezké ráno, stále jsme na cestách, stále jsme na dálnici. Krásné ráno.

0: Tohle je Verona, Hey Boy, a tohle je páteční Hit Rádio snídaní šampionů, která byla dneska něčím naprosto speciální. Myslím si, že to byla premiéra v českém éteru, protože my jsme vám od 6 do 9 vysílali a stále vysíláme ještě z auta a krásně to vychází, protože my se jdeme pomalu loučit a my akorát míjíme ceduly hlavní město Praha, jsme zpátky doma.
1: Já se přiznám, že je mi trošku smutno, já bych si to klidně protáhla a klidně bych tohle dělala častěji, protože to s váma takhle z toho auta bylo úplně boží.
0: Já jsem říkal tady šéfikovi, který řídí, který ho mám doslova, jak se říká, celý ráno za zadkem, protože my tady k sobě sedíme jakoby zády, že bychom to mohli aplikovat každý pátek. Tak uvidíme, třeba něco podobného nachystáme. Nicméně, my vám moc děkujeme, že jste s náma strávili páteční ráno, takové speciální ráno. Přejeme vám hezký víkend, prodloužený víkend, pokud se vás to týká, protože v pondělí je volno a my se slyšíme v úterý.
1: Zase od 6 do 9, tak se těšíme.
0: Mějte se krásně, šťastnou cestu všem a užívejte si víkend a zvládněte pátek. Čau!
1: Ahoj!

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, pomalu to jede na pražském okruhu mezi D5 a sjezdem na Ořech. Zdržení čekejte i na silnici 7 u letiště ve směru na Chomutov. Silný provoz je taky v Bělohorské ulici u Vypichu. Ulice 5. května, tady je zdržení mezi sjezdem na Spořilovskou a Jižní spojkou. Nuselský most hlásí kolonu tradičně ve směru do centra. Ve Vilznově ulici se zdržíte u hlavního nádraží při cestě směrem na D1 a silný provoz čekejte taky věčně. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo.

0: když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného.
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy, too comfortable to take off.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ.

0: Bylo 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré dopoledne. Praha dokončila rekonstrukci průmyslového paláce. Stavební práce trvaly více než 4,5 roku a stály zhruba 3 miliardy korun. Pokračuje radní Prahy Adam Zábranský.
1: Třeba ta barva těch fasád je úplně jiná, předtím byla taková žlutá. Dneska je to mnohem hezčí právě, protože to je jedna z věcí, co se vracela do té původní podoby. To levé křídlo, no tak tam uvidí něco, co do té doby asi běžní lidé neviděli, a to jsou ty odkryté ocelové konstrukce.
0: Opravený průmyslový palác si mohou lidé ode dneška do 11. října prohlédnout při komentovaných prohlídkách. Všechny už jsou vyprodané, v plánu je ovšem vypsat další termíny. Vodu z vodojemu Odolena voda není možné používat k pití. Odběry ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Vodojem zásobuje 12 obcí ve středočeském kraji. Lidé by vodu neměli pít ani z ní vařit. K osobní hygieně či úklidu ji ale používat mohou. Neoprávněné podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude zřejmě trestné. Sněmovna podpořila v úvodním kole novelu koaličních poslanců, která míří zejména na případy přidání omamné látky do nápoje, tedy na takzvaný drink spiking. Jde ale také o přimíchání látky do jídla nebo její podání injekcí. Čeští tenisté odehrají čtvrtfinále Davis Cupu s Kanadou v úterý 24. listopadu. Výběr kapitána Tomáše Berdycha svým zápasem zahájí finálový turnaj v Boloni, který vyvrcholí o 5 dní později. Češi si účast ve finálové fázi Davis Cupu zajistili minulý týden, kdy v O2 aréně porazili výběr Spojených států 3-2 na zápasy. Dneska bude v Praze oblačno až polojasno, odpoledne čekáme přechodně až zataženo, k večeru postupně ubývání oblačnosti, nejvyšší teploty 16 až 18 stupňů.

0: Radio City a tohle je Kuba Urban.
1: Tak hezké páteční dopoledne, přátelé, 3 minutky po 9. hodině. No jasně, máme to za sebou, 50-tisícové ráno, 50-tisícová snídaně šampionů. K tomu se ještě určitě dneska vrátíme. Ještě jednou gratulujeme Šárce, doufám, že nás v tuhle chvíli poslouchá a že už nás hlavně nikdy nepřeladí. Imagine Dragons, ti jsou tady hned na úvod, za pár minut taky Jay-Z, Alicia Keys a nebo Miley Cyrus. Výběr muziky a velkých hitů je tady i pro dnešní pátek 25. září. Za mikrofonem Kuba Urban a vám přeju krásný pátek před prodlouženým víkendem.

Miley Cyrus. Kdysi dávno, samozřejmě Hannah Montana, tak to všichni víme. Někteří jsme na tom vyrůstali prostě, nebojím se to přiznat. No ale potom taky velká rebelka a teď už v podstatě trošku jako zkrocená světová umělkyně, dalo by se to říct. Mimochodem svému milému Maxovi věnovala i novou píseň, která se jmenuje Let's Get Married, tedy pojďme se vzít. No a Max vlastně opravdu zkrotil kdysi nespoutanou bouřlivačku od doby, co tvoří právě společně pár, tak dá se říct, že je jako vyměněná. Navíc, Miley Cyrus už vlastně není Miley Cyrus, protože od jisté doby si začíná říkat pouze Miley. Je to spojeno i s jejími nicknamy na Instagramu, Facebooku, na TikToku, stejně tak i na webovkách. Prostě Miley Cyrus už je jenom Miley. Otázka je, jestli je to jako distanc od rodiny, to si spíš nemyslím. Myslím si, že bude prostě jenom marketingově lepší používat jméno Miley, protože tak nějak všichni tušíme, že to je Cyrus. Tolik hned na úvod dnešního dopoledne. Posloucháte Hit Radio City, přeju vám krásný pátek. Máme 9:45. Další velké hity vás samozřejmě čekají, nebojte se. Ray Dalton je připraven, Blood Runnin', taky činasky a slovenský Clean. No a ze všeho nejdřív si vzpomeneme na velký hit Infinity. Guru Josh Project. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

slovenský Klín od Činasky, kteří mají za sebou velké letní turné a to vyvrcholení v Troje, to teda bylo parádní. Na závěr celý šňůry totiž přidali jeden koncert, a to v Loděnici v Troji, tady u nás v Praze. A musím teda říct, byl jsem tam a bylo to skvělý. Bylo to opravdu výborný, byly tam zhruba 3000 lidí, areál teda narvaný k prasknutí, ale atmosféra skvělá. Dokonce jsem se teď díval, co Michal Malátný oznámil, že jako, že chystají, protože tak šňůru mají za sebou. No, prý to bude velké, ale musíme si ještě chvilku počkat. Takže je otázka, nebojte se, od nás se to brzo rozvíte. Hit Radio City s vámi, za chvilku 9:30, no a potom čeká vás další skvělá muzika a velké hity třeba

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: s Lady Gagou a její Abracadabra jsme se dostali až krátce po půl desáté. Vy posloucháte Hit Radio City, dáme si Dido a White Flag, dáme si taky Michaela Schulteho, ale teď vás pozveme do kina, protože jedna velká herecká legenda má nový film a není v tom úplně sama. I will find you. I'm Batman.
1: Film City. Ještě než ho o Vánocích na Netflixu uvidíme zase jako Cliffa Bootha, což je postava z Tenkrát v Hollywoodu, za kterou dostal Oscara, máme teď Brada Pitta i v kinech. Dobrodružný thriller V srdci divočiny ocení nejenom fandové tohoto charismatického herce, ale i milovníci přírody a zejména pejskaři. Ten německý ovčák po boku Pitta byl neskutečný. Škoda, že ta zbylá zvířata byla digitální. Ale i tak se mi to líbilo. Co se mi ale nelíbilo, je Na hraně smrti 2 Dead Point. Už ta jednička byla hodně hloupoučká, kolikrát až absurdní, ale zároveň taky místy dechberoucí a napínavá. Dvojka je ještě pitomnější, nechtěně vtipnější a bohužel taky hodně digitální a tím pádem pro mě skoro bez napětí a pocitů závratí, které má tato série evokovat. Tak uvidíme, co chystaná trojka. O dalších snímcích, které se teď v našich kinech promítají, můžete slyšet třeba v dalších dílech Film City, které najdete na stránkách hitradiocity.cz/podcasty. Ivo Alač, Hit Radio City 937 FM. Film City.

pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitádiem.

0: Better Me, Michael Schulte a taky Rehab společně a jejich single právě teď u nás na Hit Radio City. Tak doufám, že máte lepší den, že máte prostě lepší pátek. Možná už teda svědomím toho, že to všechno směřujete na prodloužený víkend. A je teda taky pravda, že řada z vás si určitě dneska vzala, pokud to jenom šlo, tak volno. Já jsem teda Prahou dneska profičel úplně jako nůž máslem. Bylo skoro neuvěřitelný. Tak schválně dejte vědět. Napište mi na 777-937-777, kdo z vás si vzal volno. Případně samozřejmě můžete napráskat svoje spolupracovníky. To znamená, jestli sedíte ve sdíleném kanclu dneska úplně sami. Pravděpodobně jste tam zůstali prostě jediní, jo? Možná vás to nenapadlo, anebo už si tolik lidí vzalo dovolenou, že vy už jste nemohli. Tak budu rád za vaše zprávy. No a do té 10. hodiny vám nabídnu určitě Rihannu, anebo taky Xen Likes.
1: Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90 a Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90 až do 29. září. Kaufland.

0: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz. Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: dobrou, dá se říct. Takže jestli jedete na dovolenou, užívejte, přátelé. My pojďme na silnice, uvidíme, jestli je to tam dneska páteční šílené anebo páteční pohodové. Dominik ví víc.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Zdržení hlásíte ve Vilznově ulici u hlavního nádraží při cestě směrem na D1. Na Nuselském mostě zůstává kolona směrem do centra. V Letenském tunelu se zdržíte při cestě směrem k Vltavě. Kratší zdržení hlásíte taky na Štěrboholské spojce při cestě od Černého mostu. A na Pražském okruhu to jede pomaleji mezi dálnicí D5 a Ořechem. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.

0: extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
4: Bylo 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré dopoledne. V Praze dneska pokračuje dvoudenní dopravně bezpečnostní akce. Policisté kontrolují zejména chodce, dále cyklisty a řidiče elektrokoloběžek. Zaměřují se

0: ale také na ostatní účastníky v provozu, především řidiče motocyklů, zdali nezneužívají k jízdě cyklopruhy. Vládu Andreje Babiše čeká hlasování o nedůvěře. Opozice se brala pod návrh na svolání schůze k odvolání kabinetu podpisy všech svých 92 poslanců. Na mimořádné schůzi chce jednat o rozpočtu na příští rok, střetu zájmu premiéra a útocích vlády na ústavní instituce, soudy, neziskový sektor a média. Česko je na třetím místě mezi zeměmi Evropské unie ve využívání kryptoměn v maloobchodě. Celosvětově mu pak patří šestá příčka. U nás jako první nabízí nákup bitcoinů v mobilní aplikaci Partners Banka. Založení účtu je podle analytika Lubomíra Valíka velmi jednoduché.
1: Stačí vlastně podepsat novou smlouvu uvnitř té aplikace, takže velmi jednoduše, a posléze už může kupovat a prodávat a nepotřebuje k tomu žádné specializované zařízení, žádnou kryptoměnovou peněženku. O tohle se stará partner z banky, který zajišťuje ten nákup a prodej, což je shodou okolností největší česká kryptoměnová směnárna, která provozuje i burzu, takže ten standard toho zabezpečení je tam opravdu velmi vysoký.
0: Registrace na burze potřeba není, identitu stávajícího klienta si ověřuje sama banka. Čeští fotbalisté do 21 let dneska v Ázerbajdžánu zahájí závěrečný blok kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Utkání v Baku má výkop v 15:45 našeho času. Lvíčata po duelu s Ázerbajdžánem přivítají doma Bulharsko a kvalifikaci zakončí utkáním v Portugalsku. Nejvyšší teploty dnes 16 až 18 stupňů, mělo by být oblačno až polojasno. Odpoledne v Praze přechodně čekáme až zataženo, k večeru bude postupně mraků ubývat.
2: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
3: Tak jo, jdeme na to. 10 hodin a k tomu 3 minutky a naše dnešní páteční 50 tisícové dopoledne samozřejmě pokračuje. Těch 50 tisíc jsme rozdávali už ve snídení šampionů. Ještě jednou moc zdravíme Šárku, která to dneska zvládla. A tím pádem jsme ukončili. Kdo pak to zvoní, ale to neznamená, že bychom nic nerozdávali. Za pár minut pro vás máme City Quiz a vy, pokud zvládnete moji tajemnou otázku, nebojte se, nebude to bolet, tak můžete jít do zoologické zahrady úplně zadarmo. A to třeba už rovnou v pondělí, kdy se tam slaví rovnou narozeniny 95. Tak dobře, poslouchejte. Za pár minut vás taky vezmu na cvičení. Jo, žádné výmluvy. Můžete klidně cvičit. Klidně už zítra. Já vám to řeknu a vysvětlím za chvíli. Teď Bruno Mars, anebo Jason Derulo. My jsme Hit Radio City. Dobré dopoledne.

Tohle je páteční dopoledne u nás na Hit Radio City. Jason Derulo a za pár minut Avril, Pokáč a nebo taky Morandi hudebně. Nemám permanentku, nemám žádný vybavení, nemám, co by mě bavilo. A začnu od pondělí. To jsou, prosím vás, nejčastější výmluvy. Možná, že už jste je taky někdy použili, jenom proto, abyste třeba nemuseli jít cvičit, nebo nemuseli jste si jít něco zahrát, případně se rozhýbat. No, můžu vám říct, že vaše sportovní výmluvy tentokrát pokazí Sokol, jo, protože tenhle týden máte jedinečnou příležitost a myslím si, že by na místě opravdu neměly být žádný výmluvy. Až do 30. září se totiž otevírají Sokolovny po celém Česku, otevírají se široké veřejnosti, no a tam máte hromadu aktivit, které si můžete vyzkoušet, a teď pozor, úplně zadáčo. 0 korun, jo? Cvičení, různý sporty, turnaje, výlety a pozor, letošní téma je krok za krokem k běhu. Takže jestli si říkáte, že byste měli začít pomalu, ale jistě se hýbat, možná, že byste chtěli začít běhat, máte ideální příležitost zajít do Sokola, protože jako možná, že vám tam i poradí, jak třeba správně běhat, jo? Takže nikdo po vás samozřejmě nechce, abyste rovnou z gauče šli zaběhnout nějaký maraton, ale stačí najít nejbližší zapojenou Sokolovnu a prostě to tak nějak zkusit. Takže výmluvu začnu od pondělí si můžete nechat, já nevím, třeba na říjen, jo, to zase není tak daleko, ale teď bych to ještě prubnul do toho 30. září, máte příležitost. Slibovaná Avril je tady právě teď. What the hell?

0: na Hitrádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Letní podzim s Hitrádiem. Zlepši si náladu.
1: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Tak tohle byly Morandy, vy posloucháte Hit Radio City, jdeme na to!
1: Dopolední kvíz Hit Radio City, písemka pro celou Prahu. Let's go!
0: Jo, přesně. V tomhle čase mám pro vás vždycky takovou malou mozkovou rozcvičku, abyste se rozhodli, jestli ten den bude stát za to a jestli vám to zapaluje, anebo to rovnou zapalte a běžte domů. Schválně, zkuste si tipnout, jak dlouhý jazyk má člověk. Jo? Podle všech průzkumů v průměru prý nějakých 10 cm, jo? Tak k těm 10 cm si teď přidejte skoro dalších třeba 60 cm. Protože právě teď hrajeme o rodinnou vstupenku do zoologické zahrady a mám pro vás dnešní zvířecí rekord. No jo, které z těchto následujících zvířátek ze tří možností má podle vás nejdelší jazyk mezi suchozemskými savci? Je důležitý, jo? Které zvířátko z těch následujících má nejdelší jazyk mezi suchozemskými savci? Tak buď je to žirafa, nebo mravenečník, anebo luskoun. Jenom vám napovím, že rekordmanův jazyk může měřit od 60 dokonce až lehce přes 80 cm. Tak co? Kdo má nejdelší jazyk? Žirafa, mravenečník nebo luskoun? Právě teď vemte telefon do ruky a napište A, B nebo C, nebo spíš napište žirafa, mravenečník nebo luskoun, podle toho, co je podle vás správná odpověď, a směřujte to přímo sem ke mně do studia. 777-937-777. Využijte SMSky, WhatsAppky, klidně hlasový zprávy. Jdeme na to, rodinná vstupenka do zoologické zahrady může být vaše, když to správně trefíte. Kdo má nejdelší jazyčisko? Žirafa, mravenečník nebo luskoun?
1: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku.

0: balíčky 200 gramů z Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
1: Hit Radio. Hit Radio.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: je skvělá muzika, která vás doprovází dneska v pátek dopoledne u nás na Hit Radio City. Ella Henderson, Rudimental Alibi. No a za pár minut třeba Anastasia, anebo také Miles Smith. To se dočkáte, nebojte se. Dnešní otázka zněla naprosto jasně. Kdo chodí po světě s jazykem, který je dlouhý, no v podstatě téměř metr? Žirafa, mravenečník, anebo luskoun? Bylo to na vás? Možnosti byly a vy jste to dneska zvládali. Hromada zpráv, za který samozřejmě děkuju. Franta, Evi, Klucka, Šárka, Martin, Jana, Katka, Karolína, Roman, Daniela. Správně to měla taky Terka, Honza, Kuba, Jana poslala správnou odpověď, Petra, Radka a taky Alena, kterou mám na telefonu. Alenko, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, zdravím.
0: Jak se máte, jaký máte pátek?
1: No, mám dobrý pátek, hlavně svítí sluníčko a teďkon vařím a pohoda prostě.
0: Výtečně, co bude k obědu?
1: Losos a teď objevuju červenou čočku, jestli bych jí k tomu mohla udělat.
0: To víte, tak, že můžete, jo, rovnou to tam prdněte, to si myslím, že bude dobrý. No tak, k tomu vaření. Mám pro vás dobrou zprávu. Když mi totiž řeknete, jaké z těch zvířátek, které jsem nabízel, má nejdelší jazyk, tak já vás ještě pošlu do zoologické zahrady. Tak povídejte, co si myslíte, že to je?
1: No, je to mravenečník, určitě.
0: No, určitě. Naprosto správně. Ten mravenečník má opravdu jako bezmála, je to jeden metr. Má to kvůli tomu, aby když ho nasál ty mravence úplně hluboko. A je to teda sympatické zvířátko, které samozřejmě taktéž můžete potkat v zoologické zahradě. Takže rodinná vstupenka je vaše. Kdy jste naposledy byla v zoo?
1: No, to už si nepamatuju, je to už dlouho.
0: No, pověď, to máte ale normálně restík, tak to musíte, ano, musíte ano, to napravit. Určitě. Tak určitě tam pozdravujte, mají to tam moc hezký a kdybyste třeba vyrazila hned v pondělí, tak si myslím, že to bude naprosto ideální, tam se dokonce budou slavit narozeniny 95. Tak to je jenom takový malý tip na program. Tak ať se vám to dneska nepřipálí, jo, dobrou chuť.
1: Ano, jasně.
0: Mějte se krásně a budu se těšit zase někdy, jo?
1: Moc děkuju, taky se mějte krásně, jste bez varády, jo.
0: Děkujeme, naschle. A další příležitost, jak s námi hrát, samozřejmě zase v příštím týdnu. No nebojte se, náš City Quiz je tady vždycky po 10. hodině.

0: už za pár minut vám hrajeme u nás na Hit Radio City třeba Evu Farnou s Mirajem, anebo taky Faith No More. A pozor, blíží se 11. hodina. Jestli můžu doporučit, za zhruba 15 minut nějak jako nenápadně otočte monitor v práci tak, aby to šéf neviděl. České tenistky totiž od 11 hodin čeká semifinále Billie Jean Kingové Cupu, a to proti Španělsku. Máme jim co vracet, loni nás Španělky porazili v kvalifikaci v Ostravě, ale v týmu máme jako nabitou sestavu Linda Nosková, Karolína Muchová, Marie Bousková a v případě čtyř hry taky světová jednička Kateřina Siňaková. Jo. Takže hraje se v čínské Šenčenu a začíná to opravdu za chvíli, v 11 hodin. My vám samozřejmě z průběhu budeme dávat čerstvé zprávy. Jak jsem říkal, další velké hity třeba od Evy Farné za chvíli.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES. Na největší...
4: Schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
10: Hit Radio. Hit Radio. Bring the action. When you

0: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz. Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Máme příležitost. Hele, jdem se ukázat.
2: Já bych to asi vidět nechtěla, Míši.
0: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
3: Velkolepý.
0: Natočím to.
3: No tak všechno velkolepě.
0: Tvoje Praha.

0: Vidět budete taky ve Vilznově u hlavního nádraží směrem na D1. Pomalu to jede i v Reslově ulici směrem od tančícího domu a následně Věčné. A komplikace čekejte i na Čechově mostě, k tomu více řeknu ve zprávách. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
2: Hit Radio.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Bylo 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré dopoledne. Na Čechově mostě dnes vjela řidička na chodník a srazila dva lidi, muže a ženu. V místě je omezena doprava. Tramvajová linka 17 jezdí odklonem. Cestující mohou v úseku Staroměstská právnická fakulta využít souběžnou autobusovou linku 207. O víkendu čekají řidiče omezení na jihozápadní části Pražského okruhu. Od sobotních 15 do nedělních 15 hodin bude provoz mezi D5 a sjezdem na Řeporie ve směru na D1 veden jenom jedním pruhem. Navíc od sobotních 23 do nedělních 11 hodin se bude jezdit jedním pruhem v každém směru mezi Ořechem a sjezdem do ulice k Barandovu. Za 10 let se počet mladých hospitalizovaných na psychiatrii zdvojnásobil. V ambulancích jich mezi lety 2010 a 2024 přibylo o více než 60%. Nejčastěji přichází s depresemi, úzkostí a poruchami chování. Pokračuje Barbora Pšenicová z organizace Nevypust duši.
2: Systém často reaguje až ve chvíli, kdy se potíže rozvinou do krize. Specializovaná péče má v současné době dlouhé čekací lhůty. Za klíčové proto považujeme posílit schopnost lidí, kteří jsou v blízkém okolí dětí, to znamená škol, volnočasových aktivit, rodičů a dalších, kteří se nejenom ve volném čase setkávají s dětmi.
1: České tenistky dnes zabojují o postup do finále poháru Billie Jean King. V semifinále je jejich soupeřem Španělsko. Jako první jde v čínském Shenzhenu do akce Karolína Muchová, jejíž soupeřkou je Jessica Bouzas. Utkání by mělo začínat v těchto chvílích. Poté nastoupí Linda Nosková proti Kristýně Buxa. Dneska má být v Praze oblačno až polojasno, odpoledne čekáme přechodně až zataženo, k večeru postupně ubývání mraku. Nejvyšší teploty 16 až 18 stupňů.
0: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
3: Přátelé, pokračujeme dál i po 11. hodině. Máme pro vás velké hity a máme pro vás jako jednu velkou premiéru, jo? Já bych řekl, že to bude česká premiéra, protože dneska je pátek. A v pátek většinou vycházejí, no vlastně celosvětově vycházejí nové písničky. A jedna z těch nejzářivějších hvězd současnosti, Taylor Swift, právě na dnešek naplánovala premiéru své nové písně, ale

Nemusíte nikde pátrat, klikat, hledat. Já vám to naservíruju už za pár minutek. Tak jedna velká premiéra nás čeká. Do té doby Edward Maja, Sunrise Avenue anebo Lost Frequencies. My jsme Hit Radio City a přejeme dobré páteční dopoledne.

Lost Frequencies a The Feeling a taky hit Radio City. Přátelé, od nás jste zvyklí na ty nejnovější a taky velké hity, ale teď mám opravdu žhavé zboží. Představte si situaci, že vám zavolá současná partnerka vašeho ex, chápete, ne? A zeptá se, hele, a dělal tohle i tobě? Přesně tohle se stalo totiž kamarádce Taylor Swift. A když to vyprávěla všem ostatním, tak vlastně tak nějak mezi sebou zjistili, že podobnou zkušenost má prý skoro každá, jo? Takže, milé dámy, teď si to můžete vybavit, jestli jste na tom jako velmi podobně. A Taylor využila týhle situace a udělala z toho písničku. Napsala ji s Maxem Martinem a taky Shellbackem, no a vyšla právě dneska, 25. září. Ta píseň je teda o hodně ze života, jmenuje se Patient Zero, tedy vlastně něco jako Pacient Nula, ten první, který už přesně ví, s kým má tu další čest, jo? Takže je to v podstatě návaznost. Takže vracíme se zpátky k pacientovi nula. No a videoklip mimochodem, který taky vychází dneska, nebo respektive, myslím si, že v neděli vlastně, on bude mít premiéru na MTV Awards, tak videoklip si Taylor Swift režírovala sama a obsadila do něj, a teď dobře poslouchejte, Dakota Johnson a Colina Farrella. To jsou velká jména. No, do neděle si na ten videoklip počkáme, jo, ale písničku pro vás mám už právě teď. Takže u nás na Hit Radio City úplná žhavá novinka, tohle je, přátelé, nový single Taylor Swift a jmenuje se Patient Zero. A já věřím, že už brzo tohle budeme hrát pravidelně u nás na Hit Radio City.

labirinty cest, co mě lákají dál. A nad tím vším ještě víc hvězd, chceš, ať mě střeží, abych se nestratil.

originální verzi v 80. letech Irene Cara, What a Feeling. Tohle je ta verze od Global DJs, kterou hrajeme na Hit Radio City, a to těsně před 11:30, přátelé. To už je to jasné, vy jste rozhodovali, vy jste hlasovali celý týden a já už vím, máme naprosto jasno, vítězem těch nejlepších podzimních chutí je Dua Lipa. Nebojte se. Je to, prosím vás, jablečný štrúdl. To je podle vašeho hlasování zcela jednoduše ta nejlepší podzimní chuť, na kterou se těšíme. A tím, že už nám v tomhle týdnu oficiálně začal podzim, tak si myslím, že byste si měli udělat štrudlíček, jo. Já mám teda nejraději ty prdelky, jo, tam, jak je hodně toho těstíčka, je to mám rád. Jinak se podívejte na Instagram hitradiocity.cz, máme tam spoustu krásných videí, třeba i z našeho dnešního oficiálně prvního vysílání přímo z auta, kdy snídaně šampionů opravdu vysílala od 6 do 9 přímo z auta. Už nepotřebujou ani studio. Dua Lipa a Houdini za pár minut.

Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
4: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když se probudíte do mlhavého rána a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hitrádio. Zlepši si náladu.

0: Robbie Williams, Come On Down a za pár minut třeba Backstreet Boys. To všechno uslyšíte u nás na Hit Radio City. No a přátelé, dneska to bylo velmi speciální ráno.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: No tak teď už můžeme říct, že vyhrát těch 50 000 už nemůžete, jo, protože my už naši vítězku máme v 7 hodin a 10 minut se to celé rozseklo a bylo to teda jako velká paráda.
2: A někdo nám otevírá, vy budete Šárka a obrovský pes tady je, pane bože, pane bože. Šárko, jestli můžete jít potom sem k nám, já nemám tak dlouhý kabel. Vy jste na nás normálně číhala 50 000 korun, ještě jste na nás nepustila toho psa.
3: Já, to je to štěně.
2: To je štěňátko, je vyšší než Jasmin.
3: Jo!
2: 50 000 korun, paní Šárka.
0: Ano, moc gratulujeme, bylo to jako skvělý a musím říct, že jako Michal měl pravdu, já jsem viděl video, který je na našem Instagramu, ten pes byl opravdu vyšší jak Jasmin, na něm by se klidně dalo jezdit. Takže, kdo pak to zvoní, už má svoji vítězku, 50 000 korun pro Šárku, no a pro vás příležitost, jak nás určitě poslouchat dál, protože přátelé, tohle máme sice za sebou, ale kdo ví, třeba pro vás připravíme už brzo něco dalšího. Everybody.

0: skvělá muzika Coldplay a We Pray u nás na Hitradio City před 12. hodinou, což znamená, že já vám popřeju nádherný prodloužený víkend, ať už budete dělat cokoliv. Loučím se s vámi. Pozor, jak máme v pondělí to volno, tak si myslím, že ho můžete využít třeba k tomu, že půjdete do zoologické zahrady oslavit 95-leté výročí. No a tohle už je muzika, kterou sebou přinese Jirka Pelnář. Za chvíli srdcovky po 12. hodině a bude třeba Will Smith. Tohle miluju. Tak si to užijte a prosím vás, já mám příští týden dovolenou, jo? Takže se uslyšíme až za další dobu. Kuba Urban dělá pápa.
1: Vás zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tých cen.
4: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: Time.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
5: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
6: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
7: Hit Radio City.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

nocovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc.

0: Zlepši si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Zdržení zůstává na Nuselském mostě směr centrum, u hlavního nádraží směrem od Florence, kolona je i na Pražském okruhu od D5 k Ořechu a zdržíte se i na D1 mezi Modleticemi a Mirošovicemi. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
4: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastro.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Express.

0: tu o svržení s největší pravděpodobností odolá. Středočeské vodárny provádí opatření k vyčištění vody z vodojemu Odolena voda. Včera zjistili nadlimitní koncentrace olova. Vodojem zásobuje 12 středočeských obcí. Lidé vodu nemají pít ani používat k vaření. Dneska se koná Noc vědy. Popularizační akce proběhne ve více než 75 městech a obcích, a to ve školách, muzeích, hvězdárnách, planetáriích nebo science centrech. Co lidem nabídne, říká národní koordinátor Noci vědy Ondřej Martínek.
1: Noc vědy nabídne od 17 hodin do 22, někde až do půlnoci, interaktivní zábavu pro celou rodinu. Cílem této akce je popularizovat vědu, přiblížit ji nejenom dospělým, ale taky dětem, seniorům. V podstatě každá cílová skupina si najde svůj program, ať už jsou to workshopy, pokusy, přednášky, filmové projekce nebo divadelní představení.
0: Naprostá většina akcí je přístupná zdarma a bez předchozí registrace. A teď ještě něco z regionu. Praha dokončila rekonstrukci průmyslového paláce na Výstavišti. Stavební práce trvaly více než 4,5 roku a stály zhruba 3 miliardy korun. Opravený palác si ode dneška do 11. října prohlédne veřejnost při komentovaných prohlídkách. Všechny už jsou vyprodané, v plánu je ovšem vypsat další termíny.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: Dneska má být v Praze oblačno až polojasno, odpoledne přechodně až zataženo, večer začne mraků postupně ubývat, teploty do 18 stupňů.
2: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
3: Nádherný pátek přeju, 12 hodin 2 minuty, je tady pravé poledne, poslední oběd v tomto týdnu, pracovní oběd v tom pracovním týdnu a zároveň poslední srdcovky v tomto týdnu. Tak si pojďme udělat takovou malou páteční diskotéku. Ano, Music is what I'm living for, rok 1994, ačkoliv to je rok vydání tohoto singlu, ale rok předtím už tahle píseň vyšla na debutovém albu, tedy na prvním CDčku DJ Boba. Tohle je srdcovka číslo jedna.

0: Král 90-kových diskotek DJ Bobo z hitem Everybody. Srdcovka číslo 1 na Hit Rádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Když už jsem tady naťukl debitovou desku, to znamená tedy tu první, úplně historicky první desku DJ Boba, na které vyšlo právě i Everybody, tak pojďme na další debitový věci a tentokrát si dáme úplně první single z skupiny Evanescence. Bring Me To Life, je to rok 2003, už je to opravdu fakt dávno. Mimochodem v roce 2003 tady u nás v Česku proběhla referendum o vstupu do Evropské unie. Jenom pro zajímavost.

0: Jak slyšíte, tak v dnešních srdcovkách jsme zabrousili taky do trošku jiných vod. Tohle jsou Bad Boys Blue, World Without You. Další srdcovka na Hit Rádiu. Tentokrát už s pořadovým číslem 3, je to možný?
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: To nám to utíká, tak si dáme čtvrtou srdcovku. Včera byl podzim, dneska nám začíná babí léto, a tak si dáme letní srdcovku. Mám tady pro vás zpívajícího herce, nebo možná hrajícího zpěváka, u něj těžko říct, tak i tak věřím, že vás to bude bavit, protože tenhle hit, jak uslyšíte, je definicí pohody, jako když si po dobrým obědě rozepnete knoflíku kalhot. Will Smith, Miami, srdcovka číslo 4.

0: Pátá srdcovka na Hit Rádiu.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Scream and Shout Will.i.am a Britney Spears. Jak mi tady teď přišlo na WhatsApp Hit Rádia 777937777. Tak je tady napsáno, tohle byla super vystřelovačka na parket. Vystřelovačka na parket, to jsem nikdy neslyšel, tohle slovní spojení. Vystřelovačka, ale jsem rád, že jsme si dali i tady u nás na Hit Rádiu. Máte vy nějakou vaši oblíbenou vystřelovačku na parket, když máme ten pátek? Dejte vědět, 777937777, tu vaši oblíbenou vystřelovačku na parket si dáme už za chvíli. Čeká nás srdcovka na přání.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift na Hit Radio ve 12 hodin 31 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Jestli tady akorát píše Veronika, jestli bych mohl zahrát Taylor Swift pro kolegyně Lenku, která dneska sice přišla do práce, ale duši je úplně jinde, protože Taylor Swift vydala novou písničku. Tak Lenko, sundej na chvilku sluchátka, aby si to mohla tak jako užít. No tak to je moc hezký. Tu novinku já tady nemám, přeci jen jsou to srdcovky, takže novinky mi tady teď nehrajeme, ale třeba za, nevím, 10 let, tak si zrovna tu novinku Pacient nula, která se tak jmenuje, a nebo ne, to není Pacient nula vlastně, ne? Teď nad tím přemýšlím, možná je to... No nevím, musím se na to podívat. Každopádně pojďme teď na to nejzásadnější a to je samozřejmě srdcovka na vaše přání. Něco, co známe, co se hrávalo už před 10, 15, 20, možná i 30 lety. Lenka tak ta si píše, ahoj, tak nějak marně pátrám, když jsem naposledy pořádně zapařila. A vyskočila mi v hlavě tahle písnička Sonic It Feels So Good. Bože, to byly časy. Prosím, vrať mě zpátky. Na diskotéky, na komunikaci s očí do očí, na klid a na opravdu reálný rande. No tak tady je reálný rande. Nic po sociálních sítích. Sonic na Hit Rádiu.

0: Camber Belong Together na Hit Radio ve 12 hodin 41 minut, pohodový pátek, vlastně poslední zářijový pátek, vám přeje Jirka Pelnář. Srdcovky jsou pro dnešek za námi, čeká nás prodloužený víkend, takže další srdcovky až v úterý, tak doufám, že jste si je dneska užili. Samozřejmě, že pokud byste si chtěli dát ještě trošku větší dávku hitů z 80. 90., tak doporučuji, poslouchejte večer Hit Radio, protože mezi 18. a 21. hodinou tak vás čekají 3 hodinky v rámci našeho pořadu Hit Radio Classic, kde přesně tyhle nádherný klasiky, které se kdysi dávno hrávaly, uslyšíte. Za chviličko nejnovější zprávy, do té doby například Kelly Clarkson, taky Kamarád Be Mine, tak buďte s námi.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: things that I've got.
1: Benson Boone na Hit Radio krátce před 13 hodinou. Za chviličko nejnovější zprávy, ve kterých se vydáme i do světa sportu, protože naši lvíčata, to znamená hráči do 21 let, tak zahájí závěrečný blok kvalifikace o postup na Euro do 21 let v příštím roce. Máme pro vás aktuální informace, budeme se trošičku věnovat i tomu fotbalu, takové jako příjemné páteční téma. No a samozřejmě, že pro vás máme i aktuální informace od nás, co se děje, a dokonce se budeme maličko věnovat i tématu zásah na Všeobecné zdravotní pojišťovně a zadržení několika osob. No, za chviličku nejnovější zprávy, ještě předtím aktuální doprava.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. V Dobřížské ulici hlásíte kolonu ve směru na Barandovský most. Ve Kbelské počítejte se zdržením směrem na Hloubětín a na Pražském okruhu čekejte kolonu mezi Rozvadovskou spojkou a Ořechem. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk.

0: ostatní účastníky silničního provozu, především řidiče motocyklů, zdali nezneužívají k jízdě cyklopruhy.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: Teploty dneska v Praze do 18 stupňů, máme oblačno až polojasno, přechodně může být až zataženo, večer pak začne mraků postupně ubývat.
1: Hit Rádio. Jirka Pelnář. Hit Rádio.
2: Páteční odpoledne nám pokračuje dál, přeju pohodový den. Je dobře, že posloucháte Hit Radio, protože skupina MIG 21 vyráží na podzimní turné. Podzim 26 se jmenuje jejich tur. No a po dvou dlouhých letech tak vydávají taky nový single. Ten nový single tady mám pro vás připravený, dáme si ho za chviličku. Ještě předtím Lady Gaga a tohle jsou Miraj, Zitem tenkrát. Tak užívejte pátek s Hit Radiem i s Jirkou.

Lady Gaga na páteční odpoledne. Posloucháte Hit Radio a to v ten pravý čas, protože právě teď je před námi premiéra nejnovějšího singlu od skupiny MIG 21. Tenhle single vychází po dlouhých 2 letech. Po dlouhých 2 letech od posledního singlu. A je to píseň, která je velmi tajemná. Alespoň když se ptali frontmana skupiny MIG 21 Jirky Macháčka, o čem píseň je, tak ji popsal trošku tajemně a metaforicky, budu citovat, je to vlastně o zásahu bleskem, o tom, co nás může potkat v každém věku, o něčem, na co nejsme asi nikdy dostatečně připraveni. Je to o tom, co povyšuje naše bytí na zázračnou událost. No, zkrátka, dobře, je to o lásce. Je to o lásce, jak jinak. A je to taková malá pozvánka na podzimní turné, které začíná 9. října. MIG 21 vyráží do měst, my se na to těšíme strašně moc. Začínají v Ostravě, budou pokračovat přes Pardubice, Trutnov, Plzeň, Vary, Brno, Valašské Meziříčí, Olomouc a skončí 3 koncerty v pražském Lucerna Music Baru a to 24, 25 a 26 listopad. To je úplný samotný závěr, takže od října až do listopadu podzim je tentokrát v barvách MIG 21 a teď na Hit Rádiu premiéra nejnovějšího singlu, který se jmenuje Nestála. Tak si užijte. Zítra je MIG 21.

0: trocha romantiky a kdy jindy než v pátek. Posloucháte Hit Radio, 13 hodin 24 minut. Za chviličku taky Green Day, tím, že je pátek a kdyby náhodou jste se cítili na to, že byste večer mohli někam vyrazit a zapařit jako za mladá, tak nebude chybět ani šabuzy. A vzhledem k tomu, že už nám je, kolik nám je, tak většinou potom sobota, neděle i pondělí, protože teď už to netrvá jeden den, ale většinou dva až tři, zapleť vám už, že v pondělí je státní svátek, tak většinou ty další dny na to bývají komplikované. A tak si dáme Avril Lavigne, Hit Complicated, už za chviličku. No a připomeneme si, jak to vypadalo dneska ráno, protože my jsme vám dneska ráno rozdali 50 tisíc korun v naší hře Kdo pak to zvoní. To všechno nás čeká za chvilku.
1: Hit Radio. Hit Radio.
2: Martinez, you ready, girl? Come on, let's do this game.

0: Letný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Až do 29. září. Kaufland.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Šabuzi na Hit Rádiu ve 13 hodin 36 minut. Dneska je ten den, kdy se to opravdu stalo. Ráno snídaně šampionů zazvonila. Někdo z vás otevřel a vyhrál 50 tisíc. Přesně tak to bylo. Jak to probíhalo? To si pojďme připomenout právě teď.
1: 70, nebudeme to protahovat. Jdeme zvonit právě teď. Startuje minuta a vy všichni, kdo jste registrovaní do soutěže, se běžte podívat ven, jestli tam náhodou nestojíme my dva, já a Jasmin, a někdo nám otevírá. Vy budete Šárka a obrovský pes tady je, pane bože, pane bože. Šárko, jestli můžete jít potom sem k nám, já nemám tak dlouhý kabel. Šárko, dobré ráno. Dobré ráno, Michal Knejp, těší mě. Vy jste na nás normálně číhala 50 tisíc korun, ještě jste na nás nepustila toho psa.
2: Já, to je to štěně.
1: To je štěňátko, je vyšší než Jasmin.
2: Jste na mě nějakou radou?
1: 50 tisíc korun, paní Šárka. Paní Šárka je vítězka naší soutěže. Dopak to zvoní, spočítejte to, já nevím, jestli Jasmin 5 tisíc neubrala. 10x5. 50 tisíc korun, tak moc gratulujeme.
0: Ano, opravdu naše snídaně šampionů stálo za dveřmi a dnes jsme udělali 50 tisícovou radost. No a tím nekončíme samozřejmě. Chystáme pro vás další lahůdky. Tak buďte s námi.

0: Pěkný rán na Hit Radio, je 13 hodin 45 minut. Dneska tak je zajímavý den, protože dneska mají narozeniny volné soboty. Jdete zítra do práce? Ne? No tak víme, komu za to můžeme poděkovat, protože je to přesně 100 let, kdy jeden chlap v Detroitu rozhodl, že v sobotu prostě nebudeme chodit do práce. Byl to Henry Ford a ten tehdy zavedl 5denní pracovní den a 8hodinovou směnu. Mít stroj času, tak se vrátíme zpátky, buď mu poděkujeme, anebo mu řekneme, že bychom potřebovali 4denní pracovní týden, že těch 5 dní je možná někdy až zbytečně moc.
1: 29,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90 a cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio.
3: Hit Radio.

0: Schořela mi kulma.
1: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
2: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dnešní tempo nám na Hitrádiu udávala Zara Larsson. Je 13.58, před námi nejnovější zprávy. Ještě předtím, než pustíme Dominika ke slovu, tak se samozřejmě taky podíváme na aktuální dopravu, jak se teď jezdí tady u nás v Česku, tak pojďme na to.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Na jižní spojce hlásíte kolonu na úrovni Záběhlic směrem na Černák, na magistrále směrem na D1 hlásíte kolonu od Florence k IP Pavlova a na Nuseláku počítejte se zdržením směr centrum. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.

0: jede mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov. Důvodem výluky je výměna dalších původních dřevěných pražců za betonové. Cestující budou moci využít náhradní autobusovou dopravu XC. Do plného provozu se metro vrátí v úterý.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: V noci nejnižší teploty 7 až 4 stupně, zítra přes den v Praze naměříme na nejvýše 20 až 22, sobota má být v metropoli jasná nebo skoro jasná.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář, Hit Radio.
2: Pohodové odpoledne přeju, pokud máte dneska narozeniny, tak sfoukněte nějakou svíčku večer, něco hezkého si přejte a věřte, že nebudete slavit sami, protože dneska má narozeniny taky zpěvačka Leny a Leny právě dnes vydává svou novou desku. Byla hostem u mě ve vysílání v tomto týdnu, povídali jsme si o nové desce, pouštěli jsme si taky i některé nejnovější věci. Zároveň tak dneska také k jejich horké novince duetu, který naspívala se zpěvačkou Anabel, tak vychází i dneska videoklip. No a když jsme si tak s Leny povídali, tak jsme vlastně zavzpomínali i na tu dobu, kdy například dělala předskokanku legendárním Imagine Dragons. To nejlepší z rozhovoru už brzy uvidíte a uslyšíte taky na našich sociálních sítích. No a když už je řeč o Imagine Dragons, tak se dáme i teď tady na Hit Rádiu na začátku další odpolední hodiny.
1: Hit

Horen, Ordinary, tedy naprosto obyčejné. Nás nečeká naprosto obyčejný víkend, ale naopak čeká nás neobyčejný, krásný, prodloužený víkend. V pondělí je státní svátek, no a protože je to ten svátek, kdy jsou zavřené i velké obchody, potraviny, nákupní centra a tak dále, no tak se dá očekávat, že dneska odpoledne bude úplná apokalypsa v nákupních centrech. Tak pokud tam dneska míříte, hodně štěstí. Snad to bude mít šťastný konec. Mika, happy ending, už za chviličku, teď Damiano David.

Jestli půjdete letos na maturitní ples, tak určitě v průběhu večera nebo na následní afterparty, tak tenhle hit uslyšíte. Flow Rida, Kesha, Ride Round, to se hraje jako velmi často. Co už se ale nehraje, tak a je to škoda. Na těch diskotékách, tak jsou třeba vanastovky. Nádherný hit v Princeznách. Má to 5 minut. Dáme si ho už za chvíli tady na Hit Rádiu. Je k tomu taky moc hezký videoklip, jen vlastně asi doteď nikdo neví, co chtěl básník říci hned prvním závěrem na Spermie. No, na druhou stranu všichni jsme, ta jedna nejrychlejší. Tak v Princeznách už za chviličku, tady na Hit Rádiu. Hezký pátek.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lidlovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
2: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
1: Jak to dopadne, když do jednoho studia zavřete někoho, kdo miluje klimatizaci a kdo nenávidí klimatizaci? No, o tom se dneska třeba přesvědčíte.
2: Vypni to, je tady kosa. Vypni to. Přátelé, teď nemluvím na vás, jo, vy to radio nechce zaplý, ale Dominiku, vypni to!
1: Ale vadí ti, že určitě v autě mají zapnutou klimatizaci,
2: vypněte,
1: že jo?
2: Vypněte to! Bude vás škrabat v krku, ale už budete mít jako nový. Poslouchejte.

0: Vanastovy věci 90. let a v princeznách, to je taková malá ochutnávka toho, na co se opět můžete těšit po prodlouženém víkendu tady na Hit Rádiu ve 12 hodin v pravé poledne. V úterý se spolu opět uslyšíme a v úterý ve 12 opět srdcovky na Hit Rádia. Váš oblíbený pořad, vaše oblíbená půlhodinka, pět legendárních hitů a ten šestý opět na vaše přání. Těším se na to moc. Úterý do té doby, tak užívejte prodloužený víkend. Pokud vyrazíte taky na fotbal, fandit českému národnímu týmu, tak se na vás budu těšit na stadionu. A pokud budete mít cestu kolem, tak třeba v neděli, dokonce budu i ve fanparku, který tam bude v průběhu komplet celé doby, to znamená od sobotního zápasu až do toho úterního. Tak se smějte, užijte si víkend a v úterý ahoj!
1: Svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: I. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Na Pražském okruhu výrazné zdržení ve směru na D1. Čekejte kolonu mezi 26. a 19. kilometrem. Naberete tady zhruba 25 minut navíc. Ve směru k letišti je na okruhu kolona zhruba mezi kilometry 14,5 a 23 a je to přibližně na 15 minut. Na D1 počítejte s výrazným zdržením ve směru na Brno, silný provoz je mezi Modleticemi a Mirošovicemi. Na jižní spojce hlásíte dlouhou kolonu od Spořilova směrem na Černý most. Na Nuselském mostě je kolona do centra. Zdržení je na magistrále tradičně i ve Vilznově ulici u hlavního nádraží směrem od Florence a silný provoz hlásíte taky ve Kbelské v obou směrech. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
3: Kart Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Kart Extra. Kaufland.
5: Zdraví není samozřejmost a když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
0: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Bylo 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Řidiče čekají o víkendu omezení na jihozápadní části Pražského okruhu. Od sobotních 15 do nedělních 15 hodin bude provoz mezi D5 a sjezdem na Řepu.

0: 4 stupně, zítra přes den v Praze naměříme na nejvýše 22 a k tomu čekáme jasno nebo skoro jasno.
1: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hitradio City. Jsme zpátky.
2: Zase uděláme, co budeme moci. Máme 3 hodiny, k tomu 3 minuty. Hezké odpoledne, Praho. Ahoj, vy dva.
3: Krásný den.
4: Dneska už konečně nebudeme lhát, když řekneme, že je pátek.
2: Ano, dočkali jsme se a to, že nebudeme lhát, dotáhneme k dokonalosti. Jsme rádi, že se vám hlásíme a všichni máme sluchátka na hlavě.
4: Ne, já právě zatím opravuju. Dominik, neřekl, že s nima praštil, ty jsi s nima nepraštil, ne?
2: Já jsem je vzal jenom do rukou.
4: A rozpadli se, jo, protože to jsou ty sluchátka památeční, když to rádio zakládali. A já je teď tady vlastnoručně upravuju a střihám tady propisku, abych z toho vytvořil náhradní díl. Takže pokud máte někdo 3D tiskárnu a bydlíte kousek u rádia, prosím, okamžitě vytiskněte malilinkatej šroub a zaběhněte s ním sem.
3: Vince, ty jsi tak šikovný.
4: Jsem, no, až se střihnu do prstu možná ještě, ale.
1: Hit Radio City.
2: A když se stane neštěstí, vrhneme se na hity Timbaland a Katy Perry. Začínáme další a páteční odpoledne. Ahoj, Praho!

0: 3 hodiny a 11 minut. Vy posloucháte Hit Radio City a společný pátek je teprve před náma. Proč se chceme v pátek bavit o zrádcích? No, protože se nebudeme bavit o těch českých. Já jsem dneska přinesl do studia zmatečný informace, že se chystá nějaký speciál VIP, ale vy máte, protože jste to teď studovali, ty hvězdný jména, který se prý v Británii objeví ve zrádcích, který se mimochodem příští rok VIP chystají u nás.
1: Který teda aktuálně mají startovat od 1. října a budou tam jména jako Michael Sheen,
2: Masters of Sex, se nevíte, stmívání, úžasný fenomenální herec, hrál ve 3 Oscarových filmech, jako opravdu špička. U nás bych ho přirovnal, vám vždycky řeknu jako českou verzi, abyste viděli, o jak velkou hvězdu jde. Michael Sheen, v podstatě můžeme říct Roden.
1: OK.
2: Jo, Roden.
1: Bude tam James Blunt, a protože jsme na rádiu,
2: James Blunt,
1: tak...
2: to je... kde je v Česku James Blunt?
0: Myšík. Ne.
2: Starej, ale...
0: Seba. Nebo?
1: Může být.
2: A měl jeden hit, ne, James Bond?
0: Ne, Ledecký.
2: Ledecký, dobře, Ledecký, takže, takže zatím máme Roden, Ledecký a...
1: Dobře, jdeme dál. Bella Ramsey.
2: Bella Ramsey, bývalá Disneyová herečka, která teďkon srežíruje pornofilmy, nevím, jestli v Česku někoho takovýho máme.
0: Aladja? Kundo,
2: ne, ne, tak dáme třeba Kundosaki.
1: Okay. Jerry Hall.
2: Jerry Hall? To ani ne, to není to z Toma a Jerryho? Ale je tam třeba, jo, to je herečka, to je dobře, to je třeba jako Geislerová.
1: Dobře, a poslední jméno, co se dáme, je Richard Grant.
2: Já se... ale ještě bude tam Stephen Fry, ne? Stephen Fry tam bude?
1: Ne, vůbec. Ten už tam byl.
2: Ten už tam byl. Tak takový náš Horáček třeba, řekněme.
0: Asi tak.
2: No, nemáme, neexistuje český Stephen Fry.
0: Mě buší srdce, wow.
2: Je to neuvěřitelný, to je opravdu jako hollywoodský cast ve zrádcích. Já jakožto expert na zrádce už týden, když jsem začal koukat poprvý, já se na tohle jenom kouknu. Já
1: tak normálně ale kdo ví, kde se na to dá podívat?
2: Napište nám, vy jste určitě někdo chytřejší než my na 777-937-777, kde bychom se my mohli podívat na anglickou verzi?
1: Ano,
2: anglická, britská. Anglická verze zrádců. Mm-hmm. Pište, a jo, my to tady budeme sdílet. A zatím...
0: Další hit, ne?
2: No, počkej, není to poetika? Blízko?
0: Je to takový poetický.
2: A pak, že se nevyznám. No.
3: I když nemám křídla, tak s tebou lítám. A v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám. Jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: 3 hodiny, k tomu 18 minut a my řešíme. Zrádce, ale ty britský, proč? Protože tam budou hvězdy. Nějak to má Británii běžet od začátku října a my jsme nevěděli, kde. Vy naštěstí píšete, Vincente?
1: Normálně na Prima Plus, jo?
0: Jo, tak jednoduchý to je. Tak kde sledujete?
1: A oni tam mají tady ty zahraniční taky.
0: Starý série a teď tam bude prý i ta nová.
1: No hele, já vlastně teďkonce, jakož to nový člen posádky Milujeme zrádce, ještě jsem se všiml, že existují nějaký podcasty, že k tomu je takovej celý svět vytvořený. Ty to furt promuješ, kde Vojta s Markusem, režisérem, který u nás byl nedávno, tak o tom si povídají, má to smysl se koukat i na to?
0: To by bylo zlatý, kdyby oni dva měli jenom podcast. To stačí, přátelé, ale každý z těch účastníků, u nich existuje velká šance, že si založí svůj podcast o tom. Tak je to jo, u každý reality show.
1: A proto já si vlastně říkám, má smysl ještě koukat na ty podcasty, protože já nechci koukat na 60-50 miliard podcastů o reality show. Mám pocit, že to už je z povolání 90% influencerů v České republice je, že si povídají o tom, co se stalo v reality show, kde byli a díky čemu jsou známi.
2: No a nejlepší jsou ty podcasty, které reagují na reakce z dalších podcastů.
1: To už existuje?
2: To už existuje.
1: Někdo reaguje na to, jak někdo reaguje, ale... a my na to teď reagujeme tady.
0: Může na nás někdo reagovat?
2: Zastavte to šílenství někdo.
1: Už jenom Bůh.
3: Hit Radio.

0: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: To jsou ty hity, co chcem. Ještě, že půl čtvrtá odpoledne. Ale klidně půl čtvrtý ráno. Hezké odpoledne přeje vaše trojice. Možná vás bude zajímat, prej lidé se nejčastěji rozchází po pátém roce vztahu. Co si o to myslíte?
1: Já vlastně tohle nedokážu úplně ohodnotit, protože já jsem se pátého roku vztahu nikdy nedožila.
2: Mě zajímá právě ta statistika. Víš, jakože kolik procent lidí se rozešlo dřív než po 5 letech? Že mě z těch přijde lidí, co spolu vydrželi 20 let, tak nejvíc z nich se rozešlo po 5 letech? Nebo jako, jak funguje ta statistika?
1: Já jsem si to logicky vyvozovala vždycky, takže nejtrastiplnější rok.
0: Trastiplnější.
1: Je to tak.
0: No.
1: Může být ten třetí, protože po 2,5 letech vyprchává zamilovanost.
2: Je pravda, že já jsem se rozešel 2x v životě po 3 letech. Ty jak dlouho jsi ze sebou?
1: 3.
2: Já jsem ze svojí, teďkonc taky 3. Ty jsi ze svojí?
0: 12.
2: To je 4x3, pozor.
0: Já to ale beru, že jsme spolu byli 10 let plus 2. A ty 2 roky si, to je opravdovej pořádný vztah.
2: Takže teď máte ten třetí.
0: Teď máme ten
2: Takže
0: třetí.
2: My všichni bychom si měli dávat bacha. No.
0: Dávejte si bacha.
2: Ne, zdravíme naše milované polovičky.
0: Obroušený diamant.
2: Jste naše diamanty, všechno je dobrý, nebojte, přijdeme domů.

0: Ladíte Hit Radio City, máme 15 hodin na 37 minut. Hele, když se koukám na to datum, dnes je to 9 let, co nás opustil herec od Pána Boha a mimořádně charismatický člověk Jan Tříska. Už je to 9 let, všichni si pamatujeme ten den, to je takový 11. září Prahy, co si budem povídat.
1: To bylo takový to, že když to slyšel, tak si vlastně ani nebyl smutnej, protože jsi byl tak šoku.
0: Jo.
1: Víš, že jsem byl tak všel, já si pamatuju, že jsem to slyšel a vlastně to člověk jako ani nemá možnost prožívat, že si říkáš, co? Takže já opravdu pryč, ale já to si říkám, že je jeden z mála českých herců, který za mě měl to charisma celého světa. Víš, že kdyby byl prostě jako náš reprezentant v Hollywoodu, tak si řekneš, samozřejmě někdo jiný.
0: Když jsme řešili ty zrádce, tak já myslím, že to by byl Hradní pán, na kterého by se koukal. To je vlastně otec Hradního pána. Za chvilku jsme zpátky.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu. Hit Přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
4: Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Rádia

0: Když ne zoo, tak Afrika. To je Shakira na Hit Radio City a za pár minut už je tady celá. Než se vrhneme na zprávy, tak já se dívám, co v nich bude. Středočeské vodárny kvůli olovu ve vodě podali trestní oznámení na neznámého pachatele. A to je jak ta Vincentova soutěž. O co mohlo jít? Olovo ve vodě a někdo za to může. Jak doplňujeme titulek na Hit Radio? Co za tímhle příběhem stojí?
1: Já jsem na Mátkově ve zprávách četla, že ti lidé, kteří tam bydlí, mají pit vodu z PET lahve.
2: Ty jsi zapomněla na to, kdo
1: já
2: tam je.
1: Já už řeším důsledky.
2: A tebe jde o to, kdo způsobil tu, jde ti o to, kdo způsobil
0: ten
2: to olovo.
0: Ano.
2: A udělal to záměrně, nebo ne?
0: To už je na tobě. To je na vás. Já vám říkám jenom, středočeské vodárny kvůli olovu ve vodě podali trestní oznámení.
2: Tak já budu
1: starý
2: hádat...
1: Starý trubky.
2: Díler nějaký.
0: Co pašoval?
2: No, nevím, ale něco v olovu ne, protože přes olovo to nejde zjistit, ne? Nebo jo?
0: Funguje to jenom opačně.
2: Co to je?
0: Ta soutěž. Já nevím, co se dozvím ve zprávách, ne?
2: Ty mi to ani neřekneš.
0: Já tu soutěž neumím, protože
2: já do tebe dám olovo, jako Pablo Escobar.

0: Toto fičí. Toto fičí opravdu ten čas při pátku. Za chvilku zprávy, no a teď Dominik Šmaus na cesty. Nebojte, nebude řídit, jenom se na ně podívá.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Velké zdržení zůstává na Pražském okruhu ve směru na D1. Kolona je mezi dálnicí D6 a Ořechem. Zdržíte se taky na D5 před Prahou. Na D1 počítejte se silným provozem ve směru na Brno mezi Modleticemi a Mirošovicemi. Kolony jsou taky na jižní spojce ve směru na Černý most od úrovně Spořilova. Ve směru na Barandovský most se zdržíte od Krče. Silný provoz hlásíte taky ve Kbelské ulici ve směru na Hloubětín. Kolona je i v Bubenečském tunelu směrem na Troju, zdržení i na magistrále na Nuselském mostě ve směru do centra a ve Vilznově ulici od Florence směrem na D1. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Pražskou policii o víkendu zaměstná několik akcí. Připravila bezpečnostní opatření. Na veřejný pořádek, bezpečnost a plynulost provozu bude dohlížet mimo jiné při fotbalovém zápasu Česka s Chorvatskem v Praze 10, při vynobraní na náplavce nebo při běžeckém závodě Běchovice Praha. Středočeské vodárny kvůli olovu ve vodě podali trestní oznámení na neznámého pachatele. Nadlimitní koncentrace včera zjistili ve vodojemu Odolena voda. Vodárny se kvůli kontaminaci obrátili také na Českou inspekci životního prostředí. Možným zdrojem by mohla být i skládka. Vodojem zásobuje 12 středočeských obcí. Lidé nemají vodu pít ani používat k vaření. České tenistky postoupily do finále poháru Billie Jean King. V semifinále porazili Španělsko 2-0 na zápasy. Nejprve Karolína Muchová přehrála Jessicu Bouzas Maneiro, poté si Linda Nosková poradila s Kristýnou Buxou. V boji o titul narazí Češky v neděli na Ukrajinu nebo obhájkyně titulu z Itálie.
6: City Extra.
1: Na Holešovickém výstavišti se zítra koná Den hrdinů. Návštěvníci se setkají se zástupci záchranných složek, bezpečnostních a humanitárních organizací. Nahlédnou do jejich práce a dozví se více o tom, co obnáší služba pro společnost. Připravené budou interaktivní aktivity nebo moderní i historická technika. Vstup na Den hrdinů je zdarma, akce začne v 11 a potrvá do 17. O víkendu naměříme v Praze na nejvýš 20 až 22 stupňů, sobota bude jasná nebo

0: zprávám. 16 hodin 10 minut posloucháte Hit Radio City. S vámi Andrejka, Vincent a taky Dominik. Jak jsme slyšeli, je to počasí. Půjdete na houby? O víkendu? No, protože rostou. Akorát kam? My po vás nechcem tipy. Nebo ty máš, Andrejko?
1: No, ani ne právě. Já to mám hodně spojené s dětstvím a vlastně mám pocit, že když navštívím jiný les, tak trošku podvádím ten svůj z dětství. Že prostě nevím, pod jaký strom kouknout, když jsem lítala pořád pod stejných stráních.
0: Musíš objevovat.
2: Já normálně konc vidím Andrejku jako čarodějku trošku. Že? Ještě ta muzika. A vlastně si říkám, co v tomhle se děláš, že máš pocit, že podvádíš ty?
1: Houby.
2: Ty houby.
0: Pozor na to, co jíte. Naštěstí existují v dnešní době umělé inteligence apky, které měří podle počasí, podle toho, kde je jaká vlhkost, ale kde co seberete.
1: Podle síly větru.
2: Můžu něco zkusit?
0: Mm-hmm.
2: Ticho. Říkejte nic, poslouchejte. Vy všichni v tom autě, ticho na chvilku, představte si, že jste na poli. Čerstvý vzduch, zapadá slunce. Dovolená, měsíc před váma. Víte, že bude lehká bouřka. Už dlouho bylo sucho, ta země to potřebuje. Výdech. No a zpátky do práce, nazdar.
0: A teď co s tím?
2: Jo!
1: Kde najdem ty houby?
0: Já to řeknu za chvilku, ale mně se ta apka ještě nenačetla. Jo, existuje aplikace na houby.

0: 4 hodiny, k tomu 18 minut. Už chodí první zprávy. Jsem nepoužitelný. Ale abyste nebyli přes celý víkend. Je někdy dobrý vědět, co sbíráte, když vyrazíte na houby. Proto vám chci říct o apce, která se jmenuje Sporecast. Sporecast. Hned si ji stáhněte na App Store, kdekoliv, je to zdarma. Houbaři z celého světa, spojte se. Máte tam úlovky houbařů z celého světa, ale taky pomocí umělé inteligence spočítaný, kde je jaký výskyt hub.
1: Hustý, a máš tam jako i tohle jedovatý, tohle nejes, že tam třeba vyfotíš tu houbu, ono ti to řekne?
0: Ano.
2: A i recepty tam jsou třeba?
0: Z hub? Tak to už si moc velká frajerka.
1: To všechno tam je.
0: Ale je tam opravdu spoustu i Čechů a normálně mají žebříček, kde se předhání, kdo má kolik úlovků, hezky, kdo se na co specializuje.
1: A jsou ještě houby teď, nebo už
2: no
1: je zima?
2: No teď je sezona, ne?
0: Že? Teď to začíná.
2: Rostou jak houby po dešti.
1: No ale ono nepršelo dlouho, tak po čem rostou?
2: Ale tak furt tak poprchává hezky. Nesečkuj mi tady. A neplaš mi tady houbaře.
0: Některý houby právě. Mají rády sucho, specifický houby, ale to už vás nechám hrát si s tou aplikací, hlavně ať to není jedovatý. Jo?
1: Řekni jednu houby.
0: Hřib.
1: Tak jo, počkej. Hřib, já jsem chtěl hrát jako slovní fotbal s houbama, ale neznám ani jednu, takže budou nepoužitelný. Vypište 777-937-777. Jsem nepoužitelný. A když nám dneska zodpovíte na 10 otázek v rekordním čase špatně, tak za to dostanete
2: 4 vstupenky na fotbal v sobotu, který se hraje s Českem a Chorvatskem.
1: Hrajeme s Českem.
0: Tři týmy, exkluzivně.
2: Hrajeme s Českem, můžete se přijít podívat.
0: Já vás miluju. Pište a my brnknem 777-937-777.
3: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Máme příležitost, hele, jdem se ukázat.
4: Já bych tam si vidět nechtěla, Michal.
3: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková. Velkolepě. A natočím to.
0: No tak všechno velkolepě.
1: Všechno velkolepě.
3: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské hit rádio. Hit Radio City. Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo,
1: iPhone 17,
2: laserové projektory,
1: sluchátka Apple Beats
2: a stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupón.
1: Podmínky na vyhrajskfc.cz.

0: mají společného děti a dospělí, milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když se probudíte do mlhavého rána a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní Podzim s námi. Hitrádio. Zlepši si náladu.

0: Posledních pár vteřin je tady půl pátá. Tak je pátek, všichni jsme trošku...
1: Nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: A někteří ještě do toho všeho musí být v práci. Ahoj, Terko.
2: Ahoj.
0: Ty jsi řekla, že uklízíš. Já už myslel, že jsi doma, tak si děláš hezký páteček, jenomže to je tvoje práce, to je tvůj job.
2: Přesně tak, přesně tak.
3: Terko, co tě čeká o víkendu?
2: V neděli musím se synem na florbalový turnaj do Kladna.
3: A máš to ráda, nebo tam chodíš, protože jako si ho dala na florbal, aby něco dělala, teď s tím trpíš každý víkend?
2: Netrpím tím, výjimečně tentokrát padl los na mě, že musím s ním do Kladna.
3: Takže se to losuje.
2: Víceméně nabídla jsem se, že Kladno pojedu já.
3: A má nějakou jako odměnu, když dá gol, nebo je to brankář?
2: Nemá odměnu, je to pro něj výhra, když jí dá ten gól, no. Hraje dobře.
3: Co, tak jsi to nastavila. Je tak dobrý, že by ses prostě nedoplatila, jo? Takhle to je.
2: No, tenhle minulý víkend dal asi 6 nebo 7 gólů.
3: Ty bláho,
0: frajer.
3: Frajer, tak tomu gratulujeme.
2: No.
0: Snad to na nás budeš pálit ty. Hele, 10 otázek. Počkat, ty jsi řekla v neděli.
2: No.
0: Takže v sobotu byste spolu mohli na fotbal, pokud by si zvládla pod půl minuty zvládnout odpovědět špatně na 10 otázek.
4: Teresko, nebudeš to mít vůbec jednoduchý, protože včera Alex pěkně válel.
2: Včera jsem neslyšela, slyšela jsem předevčírem.
4: No to nenech se tím znepokojovat, dneska je to jenom na tobě.
3: Po někom to ten kluk mít musí, takže očividně pálit v rodině umíte. Tak pojď, připrav si florbalku.
2: Jsem na tom připravená.
3: Nesmíš nikdy odpovědět dvakrát stejně. Moc nepřemýšlej, střílej to. Jdeme na to za 3, 2, 1, teď.
0: Doplně rčení poctivého.
2: Pálí.
4: Kolik dílů má saga Star Wars?
2: Jeden.
0: Za kolik týdnů jsou komunálky?
2: No to nevím.
4: Jak dělá vlak?
2: Au.
0: Zabroukej hit Zlatíčka.
2: Jaký?
4: Jak zní basketera?
2: Já nevím.
0: Na které písmeno začíná dnešní den?
2: Čo?
4: Kolik je 5x5?
2: 1, 2, 3.
0: Jaké příjmení má Vincent?
2: Jo, tak asi já.
4: Kde má stadion fotbalová Sparta?
2: V Mnichově.
3: Stop! To si děláš srandu!
0: Kolik?
3: Ten kluk je celá máma.
2: Není, ve středu to projel s váma.
3: Tak se připrav.
0: Počkat, ale. Ve středu to projel s náma, volal ve středu?
2: Volal ve středu.
0: Takže vy to máte krytý z obou stran?
2: Teda myslím, že ve středu nebo v úterý, ve středu volal.
3: On hodně na ten fotbal chce jít, že jo?
2: No, chtěl by určitě.
3: A teď si představ, že by si byla ty taková máma, že ho v neděli vezmeš na florbal a v sobotu by si díky tobě zašel on na fotbal. Jaký by to bylo?
2: No, myslím si, že bych byla asi světová maminka.
3: No, tak si připrav nějaký kostým, nějaký supermámy. Oblíkni si ho na sebe, protože já ti gratuluju. Máš 32,65, což je tento týden nejrychlejší a ty jdeš na fotbal.
2: No to já ne.
3: No tak, no tak to předáš dál, no tak já ti gratuluju, seš frajerka, máma.
4: Teresko, obrovská gratulace.
2: No.
0: Tak
2: no.
0: Celá vaš, řekni, že ještě strejda volal v pondělí, teta v úterý. Máte
2: ne, ne, ne, jenom Tomášek volal ve středu.
3: Tomášek volal. No a včera ten Alex Subotin z Běloruska, ten byl taky o vás?
2: Ne, to vůbec. Neznám, žádnýho Alexe neznám.
3: Toho zdravíme, ten byl bezvadný včera, ale ty si bohužel dneska byla ještě lepší. Takže my ti gratulujeme, Terko, ještě jednou zůstaň s náma a
2: jasně.
3: Loučíme se.
2: Díky, ahoj.
0: Ahoj.
1: Nepoužitelní z Hit Rádia City.
0: Kamarádi, no příští týden zase o půl pátý. Stejný čas, stejné místo, jiná výhra, buďte u toho. Teď už Lil Nas X. Hezké odpoledne.

0: Kateřina Marie Tichá. Já myslím, že vzpomínky na ten byt má. Tam se museli dít věci. 16 hodin, 40 minut. Vincente.
1: Stávej.
0: Vincente, hezký pátek.
2: Já se hrozně omlouvám, já jsem něco špatného snědl.
0: Kudy to šlo ven?
2: Kebab. Kebab je něco, co bych chtěl jíst, ale nejím to.
0: A dneska večer to hodně lidí ani bude konzumovat?
1: Ani ve tři ráno?
2: Ani ve tři ráno, já totiž takhle zůru dlouho nikdy nejsem. Ale přátelé, vy, co jste, to vlastně mluvím na tebe, Dominiku, vy, co jste z Karvinska a Olomoucka, dávejte si bacha.
0: A nebo slyšeli, vlastníme kebab.
2: Nebo vlastníte kebab, furt mluvím k tobě. Dávejte si bacha, protože teďkonc nedávno celníci při letních kontrolách našli v polské dodávce obří množství kebabu. Ale pozor, to nebyla dodávka, která je specializovaná na převoz masa. Ne, to prostě měli naházený v kufru venku tropický leto. Co mi ale přišlo krásný je, že oni zavolali veterinární službu. Státní veterinární zprávu.
1: Oni si mysleli, že to jsou mražení psy?
2: Ne, ale i kdyby byli mražení, to je jedno, jako co pomůžeš? Já si myslím, že to maso už tak začalo žít svým vlastním životem z toho vedra, že se začalo hýbat a oni si řekli, třeba ho ještě zachráníme.
3: Hit Radio.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Hit Radio.

0: Od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
6: Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Radio.

0: 16 hodin, máme 52 minut k tomu, za chvilku zprávy. Slucháte Hit Radio City, Andrej Kavince a Dominik se vám hlásí krátce před celou. Naštěstí je nám dobře. Na rozdíl od dětí v újezdu nad lesy, tam totiž výdelně servírovali prošlý vajíčka, tady čtu ve zprávách, pražská policie to vyšetřuje. Co ty vejce, kde se vzali?
1: Z Polska, vonili s tím kebabem, ale ty vajíčka už žili tak dlouho, že jim rostly nohy, slepičí.
0: Vlastně to bylo vajíčko obalený slepicí.
2: Počkej, to byla ta pochoutka, o kterých jsme se bavili, pamatuješ?
1: Balut? Filipínská pochutka, kde ještě tam je kachní embryo. Takže ono to nebylo zkažený, ono to bylo přezrálý.
0: Prostě nějaký děcka neznalý gastronomických postů.
1: Vy děti, co teď z doma pláčete, že vás bolí bříško, vy kdybyste byli vděční, že jste zažili filipínskou pochoutku a polskou pochutku.
0: Vyřešíme vše.
1: Víš, co teď říkají ty děti mimochodem? To ne, to stejný, co ta písnička. Save me.

0: Za pár vteřin, 5. hodina, posloucháte Hit Radio City, ale celá hoďka ještě před námi. Teď už zprávy, ale předtím se šmauzem na cesty.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, kolona je ve Kbelské ulici ve směru na Hloubětín mezi Cínoveckou a Novopatskou. Se silným provozem počítejte i ve Vlznově u hlavního nádraží směrem od Florence, taky na Nuselském mostě při cestě do centra. Na jižní spojce kolony v obou směrech ve směru na Černý most se zdržíte od úrovně Spořilova, ve směru na Barandovský most od Krče. Dlouhá kolona je na D1 směr Brno mezi Modleticemi a Mirošovicemi a zdržení čekejte taky na Pražském okruhu směrem od letiště mezi Zličínem a Ořechem. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
3: Na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Bylo 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. O prodlouženém víkendu nepojede část metra C, konkrétně mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov. Jaký je důvod, řekne mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
10: Dopravní podnik vymění v úseku mezi Budějovickou a Kačerovem dalších 460 původních dřevěných pražců za nové betonové. Do plného provozu se metro na lince C vrátí od úterý 29. září od ranního výjezdu.
1: DPP v úseku Pražského povstání Chodov zavede náhradní autobusy XC. Pražská policie prověřuje podání jídla z prošlých vajec ve škole v Újezdu nad Lesy, a to pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Po konzumaci jídla ze školní kuchyně má zdravotní potíže podle posledních informací 363 lidí. Kryptoměny se od léta staly regulovanou finanční službou. Jako první začala bitcoiny svým klientům nabízet Partners Banka. Založení účtu je jednoduché, probíhá v aplikaci a jeho vedení je zdarma, doplňuje analytik Lubomír Valík.
11: Vedení toho účtu i ta úschova těch kryptoměn, ta je zdarma. Nakupovat se dá už od 500 korun a poplatek za ten nákup a za ten prodej jsou 2% z té nakupované částky. Takže není tam ani žádný fixní poplatek z nákupu, což je z toho důvodu, že chceme umožnit ty nákupy i klientům, kteří si chtějí tu službu teprve vyzkoušet.
1: Službu si v aplikaci Partners Banky můžeme vyzkoušet například pravidelným nakupováním v malých částkách. Kapitánem české fotbalové reprezentace zůstane Ladislav Krejčí. Pásku v nároďáku nosí od března. Obránce se po drobných zdravotních

0: pochybu.
1: A já jsem se tam párkrát otočila.
0: Na tyči?
1: Na podpatku.
0: Jo. Hit Radio City.
2: Sokolovna. Music Club Kavárna, anebo Modrá Laguna. Tam všude to dneska bude znít. Pitbull a Nio. Hezké odpoledne.

0: 9 hodin 12 minut. A vlastně autor jednoho hitu, jak se tomu říká, One Hit Wonder, Gotae a Kimbra na Hit Radio City. No a potom jsou interpreti, kteří do nás sázejí hity několikrát ročně, jako Taylor Swift, že?
1: Přátelé, držte si klobouky. Taylor Swift poprvé od svatby vydala ven nový single. Přesně v 6 hodin ráno. Takže se rozešli už? V 6 hodin ráno a jmenuje se Patient Zero.
2: Nulová trpělivost, jo? Nebo patient.
1: Takže všichni, včetně jejího muže, snad pětím čekali, jestli to bude milostný dopis nebo totální rozchodová
2: terapie. Jo, takže pacient nula, ne patient, ale pacient nula. To znamená, že to je o tom, že někdo spustil ten virus. Byl to virus lásky, byl to virus konce lásky.
1: A my si na to teď společně budeme nacházet odpověď.
2: A nebo je to s nějakou čínskou zpěvačkou na feed jako koronavirus. Pacient nula.
1: Jsi strašně daleko, poslouchej. Pojď si
0: pozor,
1: to
0: pozor, pozor. Já jsem chtěl udělat atmosféru, protože je to poprvé v éteru Hit Rádia. Takže jako nadechnem se, jak dělal dneska ty tu atmosféru hezkou. Přátelé, všichni v těch autech nebo doma, zaposlouchejte se. Volume na desítku.
2: To ještě ale furt není ono, že jo?
0: Tak ještě jiný podkres? No ne, potřebujeme atmosféru.
2: No ale počkej, já myslel, jako, že to ještě furt není ta Taylor. Tohle jsem myslel.
0: Tak úplně doticha. Není to ono. 3, 2, 1 a pacient nula.
2: To zní stejně jako to, co bylo předtím.
0: Ohodnotíme za chvilku.

0: čerstvá novinka. Dneska v 6 ráno to vyšlo, Taylor Swift a Pacient 0. Ostřílení recenzenti jsou tady, Andrejka i Vincent. Tak co myslíte?
1: Já jsem upřímně úplně nadšená. Za mě to trošku víc cílí na ženské posluchače.
2: Ano.
1: Posluchačky.
2: Jak řekl Dominik vlastně přesně, když já jsem řekl, že to voní jako čerstvě vyprané prádlo, tak ty si řekl?
0: Že to voní jako čerstvě vypraná, no dobře, řeknu, jak jsem to řekl, čerstvě vypraný vložky.
2: No protože to je takový jako... No,
1: jako promy.
2: No, tak je to pro dámy, tak si říkala ty. A je to čerstvě vypraný, co víc jako můžete chtít?
1: Mně to přijde spíš takový návrat k Taylorininým kořenům.
2: A ty jsou?
1: No, ty byly takový hrozně jemný, eterický...
2: Hezky. A myslíš si teda, když to takhle ty slyšíš jako holka, je to šťastný manželství nebo ne, když udělala takovouhle písničku?
1: Tohle mi přišlo zamilované období.
2: Zamilované období. A proč se to jmenuje Pacient 0?
1: No, neumím příliš dobře anglicky, takže teď jsem se
2: takže díky analýzy Andrejky textu, což bylo Hung from fried in a fried tea.
1: Já jsem nasedla jenom na vlnu a nechala jsem se unášet.
2: Já musím říct, že ten začátek mě bavil. I když nejsem fanoušek Taylor Swift, tak to bylo takový přesně jako...
1: Líbivý.
2: Takový vlastně jako vzduch příjemný.
1: No, přesně. Dala bych si to klidně ještě jednou.
0: Tak jo, za chvilku pro Andrejku a vás samozřejmě Waka Maka Fou a další hity.
3: Hit Radio.

0: mají společného děti a dospělí, milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: 6. na Hit Radio Kamrad. Teď si dokážeme, že my Češi umíme být i přející národ. Dneska Hit Radio totiž rozdalo někomu jen tak 50 tisíc.
1: Šárka dostala 50 tisíc v naší úžasný raní show od Michala a Jasmin, který zavezli osobně ty peníze.
0: Pozor, oni, a doufám, že nás to třeba jako trojku čeká taky, vyrazili za tou Šárkou, vysílali z auta celou dobu.
1: V dodávce, já jsem to viděl, měli tam takovou mašinu vedle sebe.
0: Neskutečný. Tak až mi někomu něco povezem, doufám, že to bude minimálně v téhle hodnotě.
1: A viděl jsi Šárku, jak jim otevřela? Šárka otevřela s gigantickou dogou, která samozřejmě potom, když otevřeš dveře a tam stojí dva lidi, kteří na tebe křičí, že jsi něco vyhrála, ta doga tomu nerozumí. Takže paní musela okamžitě dogu rychle zavřít, aby něco neudělala.
2: Mně je úplně líto, že jsme u toho nebyli.
0: Můžeme, všichni teď. Chceš u toho být, Andrejko?
2: Chci u toho být?
1: Mám hrát tu dogu?
2: Vezmeš mě tam zpátky.
0: A já budu Šárka.
3: 70, nebudeme to protahovat, jdeme zvonit právě teď. Startuje minuta a vy všichni, kdo jste registrovaní do soutěže, se běžte podívat ven, jestli tam náhodou nestojíme my dva, já a Jasmin, a někdo nám otevírá. Vy budete Šárka a obrovský pes tady je, pane bože, pane bože. Šárko, jestli můžete jít potom sem k nám, já nemám tak dlouhý kabel. Šárko, dobré ráno. Dobré ráno, Michal Knejp, těší mě. Vy jste na nás normálně číhala 50 tisíc korun, ještě jste na nás nepustila toho psa.
4: Já, ty to štěně.
3: To je štěňátko, když je vyšší než Jasmin.
4: Jste na mě takovou radou.
3: 50 tisíc korun, paní Šárka. Paní Šárka je vítězka naší soutěže. Dopak to zvoní, spočítejte to, já nevím, jestli Jasmin 5 tisíc neubrala.
4: 4, 5, 6, 8, 9, 10.
3: 10x5. 50 tisíc korun, tak moc gratulujeme.

0: V rámci dnešní páteční rozcvičky rep a za chvilku máme 6:45.
1: A za ještě větší chvilku máme sobotu. Oh. Sobota je ten den, kdy se nic nedělá. Ale nebylo tomu tak vždy, víte to?
2: Ne.
1: Už když Bůh dělal týden, tak se rozhodl, že v sobotu nic nebude. Ten Bůh se jmenoval Henry Ford, Američan, který zavedl 5denní pracovní týden a 8hodinovou pracovní směnu.
0: Takže ty soboty, to není v Biblii, jakože jenom v neděli se válely.
3: A 6. den nedělali nic. No, přežírali se, aby 7. den mohli litovat. A 8. počítat jako první a jít zpátky do práce. To neřekl Bůh. Ale Henry Ford řekl, že aby lidi dokázali celý ten týden pracovat a hlavně utrácet peníze, tak na to potřebují čas. A tak to vznikla naše společnost, přátelé.
0: To je chytrý.
4: Mě by vůbec neuráželo, kdyby se rozhodl, že ten den by měl být i pátek.
1: A čtvrtek.
0: Musí to být automobilka s nějakým osvíceným šéfem, která to udělá. Já jestli nějaký mediální
4: nějaká
0: dům.
4: Česká nějak automobilka.
1: Myslíš jako Lesla, nebo Fesla, nebo Mesla?
0: No, anebo jako nějaký český mediální dům, který má několik rádií pod sebou, že by dal volný pátky a šel světu příkladem.
1: Jako, že bychom my šli světu příkladem. A proto stávkujeme a za hodinu končíme. Ne, končíme za chvilku, za pár minut.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Hit Radio.

0: mají společného děti a dospělí, milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit

0: Máme pátek, za chvilku šestá a tohle byli Coldplay. Posloucháte Hit Radio City s vaší trojicí Andrejka, Vincent a Dominik. Máme páteček, rozprchneme se.
1: Ne, já nebudu lhát, já se na ten víkend už moc těším.
2: A co máte v plánu?
1: Já budu strašně spát, ale úplně strašně spát.
0: Ona už má půl roku ten jetlag.
2: Ona má jetlag, ona nemůže skoro chodit už ani. Domino, ty budeš dělat co?
0: Pracovně pojedu do Ostravy, přátelé, svatová, no musím se ještě připravovat, co je to za
2: chvíli. Jestli to moderuješ, tak jako je to dobrý nápad, zjistit si aspoň co a kde.
0: To je roková akce, takže přijdu a jste tady?
2: Já vás neslyším.
1: Super, moja ľudia.
2: Přátelé, já doufám, že váš plán vypadá tak, že tam vůbec nic není. A pokud něco jo, tak to, co milujete, jako my milujeme vás, každý den od 3 do 6. Příští týden.
0: Svato Václavské pivní slavnosti, no to bude.
2: Ahoj. To, už jsi vzpomněl, dobrý, tak jedem.
3: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Na jižní spojce hlásíte kolonu od Spořilova směrem na Černý most. Na Pražském okruhu se popojíždí mezi Zličínem a Ořechem a na D1 směr Brno je kolona mezi Modliticemi a Mirošovicemi. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobrý podvečer. Vládu čeká hlasování o nedůvěře. Sněmovna se k němu sejde v úterý odpoledne. Očekává se, že jednání bude pokračovat ve středu. Návrh na svolání schůze podepsalo všech 92 opozičních poslanců. Kabinet Andreje Babiše pokusu o svržení s největší pravděpodobností odolá. Digitální a informační agentura vydala poslední plánovanou verzi aplikace e-doklady před říjnovými volbami. Jde o zásadní aktualizaci. Je nutné ji provést, aby se uživateli aplikace spustila a mohl se prokázat ve volební místnosti. Po aktualizaci aplikace doporučuje agentura také aktualizovat samotný doklad. Automobilový koncern Volkswagen musí svolat po celém světě zhruba 4 miliony vozů, a to kvůli možným problémům s řízením. U některých modelů značek Volkswagen, Škoda, Seat a Audi může řízení selhat kvůli ulomení šroubu, který upevňuje jeho mechanismus. Čeští fotbalisté do 21 let v kvalifikaci o mistrovství Evropy v příštím roce remizovali s Azerbajdžánem 1-1. Výběr trenéra Michala Bílka si nečekaným výsledkem může zkomplikovat boj o druhé místo ve skupině B. A naše tenistky postoupily do finále poháru Billie Jean King. V semifinále porazili Španělsko 2-0 na zápasy. V boji o titul narazí v neděli na Ukrajinu nebo obhájkyně titulu z Itálie.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: V noci se ochladí na 7 až 2 stupně, místy se objeví přízemní mrazíky. Zítra naměříme na nejvýš 18 až 22, na severu a severovýchodě mezi 16 a 19 stupni, na horách většinou 12. Sobota má být převážně slunečná, zpočátku ojedinělé mlhy.
9: Krásný večer, 2 minuty po 6. hodině s vámi Kateřina Pechová a ano, opět se spolu vrhneme na cestování časem. Pomocí toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. Tak doufám, že jste ready, začínáme s ICMC.
10: Hit Radio.

10 minut po 6. hodině, pátek je tady. Doufám, že máte radost, že se těšíte, jo, víkend před námi. No a prosím vás, takhle, mít 2, respektive 3 volný dny, to je super. Ale teď si představte, že jeden chlápek na firemní party v Číně vyhrál v rámci večírku na takový ruletě, vyhrál rok dovolený, placený dovolený. Rok, celý jeden rok. A mě zajímá, co byste dělali, kdybyste dostali rok placenýho volna. Jak byste s tím časem naložili? Schválně 777-937-777, nebojte se popustit uzdu fantazii, jsem moc zvědavá, jak byste si takovejhle rok užili. K tomu jsou tu Nickelback. Ne.

Madonna Deeper and Deeper. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. A já jsem se ptala, co byste dělali, kdybyste dostali rok placenýho volna. Protože to je spousta času. Třeba Verča, tak ta by to využila velmi pracovně, to se mi líbí. Píše, konečně bych dodělala s přítelem barák a mohli bychom dodělat taky výběhy pro koně, kdybychom měli rok volna. To je skvělý nápad. No, přála bych vám, abyste taky vyhráli takhle rok placený dovolený jako jeden chlápek v Číně. Třeba Martin píše, já bych jel aspoň na půl roku na dovolenou. To by byla nádhera, ale manželka by mě asi nepustila. Martine, to si taky myslím. Tak si zkusme tu dovolenou spolu aspoň představit. Za chvíli k tomu třeba Europe nebo Janet Jackson.

0: is ecstasy. I miss you more than life. I miss you more than life.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle show Europe a Carrie. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. Dámy a pánové, je to tady. Je to děsivý první sněhový vločky v Česku. Já teda nevím, jestli jsme to čekali takhle 25. září, ale stalo se. V Krkonoších už mají sníh. Jo, dobře, na Sněžce a na hřebenech. Ale i tak, teď to je šílený, jo. Prostě podzim a jaro, o to v podstatě přicházíme. Dalo se to čekat, říkali nám to, ale jo, vemte si, že pár dní zpátky ještě plavky a teď, abychom vytahli rukavice, čepice, sněhule. No, je to děsivý. Každopádně tak máváme, zdravíme na Sněžku, doufáme samozřejmě, že nějaký ten sníh bude, pač už si ho moc nepamatujeme asi z těch let dávno minulých, tak uvidíme, kolik sněhu bude letos. Takhle, zítra už má být zase teplo a hezky, jo, tak uvidíme, jak letos dopadne sněhová nadílka. Každopádně, pokud jste milovníci sněhu, hele, začíná to dobře. A brzo. One.

0: Naprosto fantastický song 10,000 Maniacs a Because the Night v éteru Hit Radio. Krásný večer. Takhle, zajímavá věc, jo? Zvlášť pro milovníky kávy. Prosím vás, máme tady novou studii, a která říká, že lidi, kteří pijou 5 a víc šálků kávy denně, jo, tak mají údajně míň tělesného tuku, víc svalů a vyšší testosteron. To je zajímavý. Zajímalo by mě, čím to je, jestli jako, když pijete tolik kafe, tak nemáte čas jíst, což by možná skoro i dávalo smysl, ale hele, nevím, můžete to vyzkoušet, jo, 5 kafí denně a víc, to je tak možná teď si dát, co, ještě minimálně 1-2, no aspoň vydržíte ty nejlepší songy. Protože už za chvilku třeba Rick Astley a Never Gonna Give You Up, k tomu se přidá John Bon Jovi nebo Alicia Keys. Takže to je jedna pecka za druhou prostě. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: You

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90 a cukr Krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Hi, it's me, Rita Ora.
4: I'm Macklemore.
3: I'm Dua Lipa.
5: Hezký večer, 7:00 je tady, my si dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Teď Enrique Iglesias.

Skvělé jsou Guns N' Roses a November Rain právě teď v éteru Hit Radia. No, prosím vás, pokud máte dneska den blbec, což se může stát, tak nebojte, nejste v tom sami. Dokonce na to teďkom proběhl průzkum a údajně den, kdy se nedaří, jako vůbec nic, mají Češi podle tohohle průzkumu dvakrát až třikrát do roka. Mě by zajímalo, kde se ten průzkum dělal, koho se ptali. Jo, dokonce údajně jednomu ze 300 lidí se den blbec vyhnul absolutně. Já nevím, jo, jakože, jo, je fajn vědět, že v tom nejsme sami, ale dvakrát, třikrát do roka? Není to spíš do týdne? No nic, každopádně pokud máte den blbec, doufám, že náladu vám zlepší další hity právě teď Sandra a Indie Hit of the...

Jiří a Hard Knock Life. Posloucháte Hit Radio. Přeju krásný pátek, doufám, že máte fantastický pátek a doufám, že v ideálním případě před sebou máte prodloužený víkend. V pondělí státní svátek, takhle. Jenom jediná, prosím vás, technická, v pátek budou velký obchody zavřený, jo. To znamená, že víkend bude v obchodech naprosto šílený, stává se to vždycky, když je na jeden den zavřeno, tak pokud náhodou budete vyrážet o víkendu do obchoďáku, vemte si, prosím vás, radši helmu a chrániče na kolena, jo. Já vám budu držet pěstí, abyste to zvládli bez úhony a posílám k tomu další hity Modern Talking, Mariah Carey nebo The Colin.

Modern Talky na Sherry Sherry Lady, posloucháte Hit Radio. Blíží se komunální volby a taky senátní volby. Takhle, pojďme se shodnout, ať už je to za námi, jo, je to náročný, všechny ty kampaně a podobně, ale prosím vás, já jsem objevila velmi tematicky, že v roce 1917 vznikla taková jedna kouzelná knížka, jo. Ta knížka se jmenuje, respektive deklaruje, že obsahuje všechny důvody, proč by ženy neměly volit. Aha, opravdu, opravdu existuje knížka s tímto titulem. Nebojte, dámy, než se rozčílíte, nebo možná doufám i pánové, ta knížka je prázdná. Což je za mě naprosto jako vlastně dokonalý marketing, protože já bych byla přesně ten člověk, co si to v naprostém rozčílení koupí a pak se uklidní, protože je prázdná. Takže je to dobrý, jo? Takže normálně, hele, běžte volit, je to jedna z mála věcí, které můžeme udělat, abychom něco ovlivnili. A fuf, sklidníme tep, dáme si další hity, tohle jsou Safry.

0: Britney Spears a Sometimes v éteru Hitrádia. Krásný pátek vám všem, díky, že jste s námi. Mám tady jednu zajímavou myšlenku, jo. Pokud máte psa, všimli jste si někdy, že soužití se psem v podstatě znamená, že jenom neustále navzájem kontrolujete, co ten druhý žvíká? Jo, vy pravděpodobně proto, že čekáte, že žvíká něco, co žvíkat nemá, a on proto, že by chtěl žvíkat to, co žvíkáte vy, pokud je to k jídlu, že jo. Tak jenom vzpomeňte si na mě, až opět budete se psem navzájem pronásledovat po domě a zjišťovat, kdo co aktuálně žvíká. K tomu za chvilku Starship, taky Soundgarden nebo Planet Funk, tak buďte s námi.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Plus.
1: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
3: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: Lipa. Hi, I'm Lenny Kravitz.
1: Krásný večer, je 8 hodin, s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80, 90 a milénia.

French Affair právě teď v éteru Hit Rádia. Krásný večer. A milovníci smažáku, pojďme se spojit a vyrážíme do Stonavy. Prosím vás, tam mají totiž teď novou smaženou mňaminu. Ano, smažený sýr, který je černý. Jakože wow, říkají mu havířský smažák, barva má připomínat horničkou historii regionu, což je vlastně hezký, jo. Nebojte, žádná chemie ani uhlí, opravdový, to by nebylo asi úplně ňaminkový, ale je to nějaký přírodní barvivo, no a prostě je ten smažák černý. Mně to přijde naprosto fantastický. Možná teda proto, že je to smažený sýr a já miluju smažák v jakýmkoliv podobě, ale jestli jste ho někdo měl už, dejte vědět. A pokud ne, no tak je jasný, kde se potkáme.

Posloucháte Hit Radio, přeju vám všem krásný večer. Díky, že večer trávíte společně s námi, čtvrt na devět, doufám, že si užíváte tohle putování časem. Spolu si dáváme to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a taky milénia. No a už za chvilku song, který znáte, mimo jiné z reklamy. Ano, jedna Venuše a Bananarama, taky Adiamus nebo Kate Resic, tak buďte s námi.

0: SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

Life is too short, Kate Resit, jste s Hit Rádiem, hezký večer. No prosím vás, v Praze teď proběhla naprosto unikátní událost, jo, kde si přišli na svý milovníci kyselýho. Abych to upřesnila, tak mimo jiné tam proběhla soutěž v pití láku od okurek. Naprosto fantastická událost, konečně to někoho napadlo. Jo, konečně jsou ty soutěže zajímavý, nějaký běhat sem a tam, přeskakovat překážky, ne. Ale pít lák od okurek, naprosto dokonalý. Navíc my, co víme, že lák od okurek je doslova lék na všechno, tak trénujeme průběžně celý rok, že jo? Tak pokud jste letos nestihli, třeba to zvládneme příští rok. Další hity k tomu právě teď.

0: Legendární Queen a Radio Gaga, jste s Hitradiem, přeju krásný večer. Blíží se nám 9. hodina, to znamená jediné. Budu se s vámi pro dnešek loučit, užijte si krásný páteční večer. Pokud náhodou máte nějaký večírek, tak to nepřežeňte, ať vám zítra není blbě, případně si na mě vzpomeňte a dejte si ten lák od okurek, jo? Za chvilku vás čekají třeba Reddy Kirken. Připojí se Robert Miles nebo Fugees, tak se mějte krásně a ahoj.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
2: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: Hit Radio City.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,